se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože... Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Děkuji. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se to přenesete
1: z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šířitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazováni, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně, takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplně závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem Nejsvětější Trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniu loci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autor Nejsvětější Trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt. Tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano. Vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
0: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
2: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
0: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
0: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené.

0: přirozený v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
0: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
2: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
2: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
2: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na ní těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
0: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Speed Festival v České Lípě nebude, pořadatelé vracejí vstupné a registrační poplatky. Ruský velvyslanec v Německu odmítl zodpovědnost Moskvy za srpnový útok v Lipsku. A dnes čekejme slunečné počasí a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy jsou nachystané a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
2: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Letošní ročník Speed Festivalu v České Lípě, který byl plánovaný na 11. až 13. září, se neuskuteční a přesune se na příští rok. Oznámili to pořadatelé akce na své facebookové stránce. Jako důvod uvedli změny v partnerské podpoře festivalu, kvůli kterým by museli výrazně omezit připravovaný program. Veškeré uhrazené vstupné, registrační poplatky a další vybrané platby budou vráceny v plné výši. O vrácení peněz není nutné žádat, probíhá automaticky v platebním systému. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka musela vzniknout ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět.
3: Tam bylo velké veřejné koupaliště, to zachytávalo vodu z takzvaného kasárenského potoka, který tam pořád je pod tím terénem, a my jsme narazili na tuhle neznámou šachtu, která byla stále funkční, takže ji vyčistíme, zachováme a bude zase schovaná pod terénem, jako byla doposavat. Je přesně v průčelí muzea, takový zelený ostrůvek.
0: Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance Nečajeva by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést Rusko. Německá vláda v této souvislosti obvinila právě Moskvu a v reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvu ruskému domu v Berlíně. Moskva obvinění odmítá. Sport. Ani ve druhém zápase ligy mistrů hokejista Liberce neuspěli. Bílí tygři prohráli na ledě rakouského Salzburku 0-3. Za příčinami porážky se ohlédl útočník Servác Petrovský.
4: Tak hlavně v té efektivitě. Mali jsme, myslím si, že celkom do šanci a bohužel se nám nepodarilo strlit jeden gol. Myslím si, že v té druhé třetině jsme si to zaslužili, ten gol, a bohužel ten nešťastný gol v presilovce v první třetině, a potom se to od toho jednoho gólu odvíjel celý zápas raz méně.
0: V pátek se v lize mistrů Liberec poprvé představí doma, a to od 18 hodin proti dánskému Herningu. Počasí. A dnes bude většinou slunečno, přes den se lokálně objeví zvětšená oblačnost, teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A zúžené jízdní pruhy máme hlášené kvůli práci na silnici v ulici Jungmanova v Liberci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste první ranní zprávy Českého rozhlasu Liberec, které pro nás připravila a po celé ráno a dopoledne připravovat bude Lída Jiroutová. Je 5 hodin a 4 minuty, začíná dobré ráno s datem 6. září 2026. Je neděle, takže je klidně možné, že jste si prodloužili sobotní noc a teď s naším vysíláním usínáte, pak tedy dobrou noc. Ale většina z vás se asi právě probouzí a vás bude nejspíš zajímat, co v této hodině usínáte. slyšíte. Nuže, tuto hodinu se vypravíme do divadla. Nejdřív na muzikál, jenž nám připomene narozeniny, které by dnes oslavila jedna česká hudební legenda. A jednou vtipnou divadelní historku pro nás bude mít Jiří Cízler. Pro vás, kteří se v nejbližší době chcete vydat na rakouské dálnice, budeme mít dobrou radu, nebo spíš upozornění na jeden tamní chyták. Začneme ale v Liberci. Příští rok v září by se měl veřejnosti otevřít liberecký plavecký bazén. Budovu architekta Pavla Švancera město opravuje. Její ikonické prvky plánuje zachovat. Lidé se můžou těšit třeba na typickou červenou mozaiku. Jak se vyrábí, uslyšíte už za chvíli. Tak si dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec užijte. Dobré ráno a hezký poslech vám přeje Miroslav Holubec.

0: Je léto, stále ještě tedy astronomické léto, ale toho koupání letos možná až zase tak moc nebylo. To letní počasí, no, chvíli nahoru, chvíli dolů, sami jste to zažili. Pokud jste tedy trávili své prázdniny nebo dovolené, anebo prostě to léto tady na severu Čech. Každopádně mnoho Liberečanů v té souvislosti zajímá, kde se tedy v Liberci koupat. A to je právě téma dalšího příspěvku, který pro vás máme. Zhruba za rok by si mohli v libereckém plaveckém bazénu zaplavat první lidé. Opravu stadionu plánuje Liberec dokončit v červnu příštího roku, tedy 2027. Otevřít ho chce právě v září za rok. Po rekonstrukci budou nově uspořádané šatny nebo třeba fitness centrum. Některé prvky ale zůstanou stejné jako před rekonstrukcí. Vrátí se třeba ikonická červená mozaika. Tu aktuálně vyrábí v Desné v Jizerských horách.
1: Materiál už máme vyrobený, jenom tady v tu dobu bude probíhat ještě měsíc příprava těch rastrů.
2: Jakub Gargela, šéf vývoje Preciozy Ornella, mluví o rastrech, na které se přilepují jednotlivá sklíčka mozaiky.
1: Čtvercový rastr, který pak vlastně jako celek se už aplikuje rovnou na tu zeď.
2: Jak vidím, tak ikonická červená barva zůstává zachovaná.
1: Je to replika mozaiky libereckého bazénu.
2: Co všechno tady máme vlastně za odstíny?
1: Čím strakatější, tím lepší. V minulosti tato strakatost vznikala spíš omylem. To černé žíhání, které je na těch obdélníčkách, v podstatě je způsobeno tím, že mezi ty barevné, korálové, jak my říkáme, tyče, se vkládala sem tam černá tyč, jako z černé skloviny, a ono to vytvářelo takovýhle dekor. To bylo cílený, ale ta strakatost byla spíš jako neduch.
2: V současnosti firma různé odstíny vyráběla cíleně.
1: Protože to vyrábíme jinou technologií, jednostupňově, tak v podstatě jsme museli vytvořit několik šarží různých barvy a ty jsme pak smíchali dohromady, tak aby jsme vytvořili tu strakatost.
2: Barevné obdélníčky se vkládají do kovového rastru a posléze se na ně lepidlem přilepí perlinka, vysvětluje Gargela.
1: To se vlastně přiloží na ten rastr s tím nabraným skleněným substrátem a lepidlem se tato tkanina přilepí.
2: Pak se dlaždice musí ještě vysušit a následně putuje na kontrolu.
1: Tady je teda dílna kvality. Kvalitářky kontrolují každou dlaždici, zároveň teda ty dlaždice očistí.
2: Kolik mozaiky pro liberecký bazén vznikne?
1: Aktuálně je potřeba něco přes 3000 metrů čtverečních, je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun.
2: V bazénu lidé mozaiku uvidí například ve sprchách nebo na schodišti v hlavní bazénové hale. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Simply the best, tedy to nejlepší, nám zpívala Tina Turner. No a já bych řekl, že nebyla daleko od pravdy, alespoň co se týče dalších informací, které pro vás máme, tedy informací o počasí. Musím říct, že ta prázdninová vedra, která udeřila v několika etapách na celé Česko, vlastně na celou Evropu, mě tak trošku naučila vážit si nízkých teplot a z tohoto hlediska to dnešní počasí je víceméně příjemné. Každopádně nebude pršet, to je důležité, ne tedy pro zemědělce, ale pro nás běžné lidi, kteří se pohybujeme venku nejraději bez deštníku, bude většinou slunečno, přes den zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Nicméně žádné srážky by se objevit neměly. Nejvyšší teploty vystoupí právě na těch příjemných 18 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty na horách hlásí 12 až 15. Vár bude mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, odpoledne postupně slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré a bio, a to je také důležitý faktor, stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž. Tak si to hezké počasí, alespoň tedy z mého pohledu, pěkně užijte. A krom toho i vysílání Českého rozhlasu Liberec.
0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza, tehdy ještě z kapelou Reddy Kirken v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Pojďme ještě na chvilku zpět k prázdninám. Příjemné vzpomínky na dovolenou v zahraničí nám může po několika týdnech překazit dopis, který obsahuje výzvu k uhrazení pokuty v řádu několika desítek a třeba i stovek eur. Příčinou bývá často dopravní přestupek v podobě špatného parkování nebo překročení povolené rychlosti. Jak Ivetě Klátové připomněl dopravní expert Roman Budský, opatrní bychom měli být na dálnicích v Rakousku.
1: Dneska už opravdu musíte číhat a jsou některé státy, které jsou opravdu minimálně tolerantní. Máte 50, změří vám 51 a přijde pokuta. Jo, to Rakousko třeba. Opravdu se s tím nemažou. A pak tam máte ještě ty IGL zóny, to jsou vlastně zóny ekologické, kdy teda máte stovku na té dálnici. 130 můžou být vozidla, která jsou třeba plně elektrická nebo jsou na vodík, což teda zpravidla nebývá, že jo, to váková cesta, která ještě není jasná, jestli se to tímhle směrem půjde. No a teď je tam jinak stovka, pod tím speciální nápis, že 130 můžou jet ti, kteří jsou bezemisní. Řada řidičů si vůbec neuvědomí, že ta stovka platí pro ně, což je drtivá většina z nás. A myslí si, že to třeba platí IGL, to je třeba pro kamiony nebo pro autobusy, tak to mali 130. A tady přichází obrovský pokuty, že to není porušení pravidel silničního provozu. To je porušení ustanovení zákona o ochraně přírodního prostředí. A ty jsou daleko vyšší, ty pokuty. Může jít až o 1000 eur.
2: My jsme teď naťukli Rakousko a to značení IGL, to si tady opravdu musíme zapamatovat, protože pokud někde vidíme 130 pod tím IGL, tak v domnění, že můžeme jet 130 a máme spalovací motor, tak je to průšvih.
1: Tak je to průšvih, je to vlastně ekologické opatření, takže ne podle pravidel silničního provozu, ale podle zákona o ochraně životního prostředí a to oni jeho porušení opravdu trestají výrazně přísněji než porušení pravidel silničního provozu. A hodně lidí do toho spadne. Jsou to nejenom emise, může to být třeba i hluk. Takže jdete někde po dálnici noční, prostě široko daleko nikdo není, je tam 80 nebo 100 Čexika, tak tady přece nikomu neublížím, jak to trošku po česku rozbalím, ale oni tam číhají radary. A radar neposuzuje, jestli tam byla nebo nebyla silná doprava. Oni řeknou, ne, my tady chráníme spánek těch lidí, kteří bydlí vedle této dálnice, proto je tady ta omezená rychlost. Čili doporučuji brát to maximálně vážně.
2: Pokud ještě teď někdo v září a je hodně těch lidí, míří do zahraničí ještě na dovolenou, třeba do Chorvatska, do Itálie, prý chorvatská dopravní policie je hodně přísná.
1: Oni jsou přísní, protože skončilo období teda pouhý domluv a dneska už to teda berou, že ty lidi, kteří dělají přestupky, to dělají na schvál, vědí dobře, že prostě páchají ten delikt. Takže jsou nekompromisní, prostě na místě vyžadou zaplacení té částky. A může se stát, že člověk nezaplatí a ono to bývá většinou spojeno ještě s takovým tím chováním, přezdírami vůči té policii, jako je zvykem v České republice, tak policie se řekne, nemám jistotu, že byste to uhradili, tak to uděláme jinak, vozidlo se odstavuje. Nebo vám zabavím řidičák, jestli to máte někoho, kdo má papíry, pokračujete dál, jinak do zaplacení pokuty nic. V Itálii se může stát, že řeknou výborně, jak to vyřešíme úplně jednoduše. Oni mají odstavná místa pro odtažená vozidla, čili vy jste neuhradil, odtáhneme to tam a tam, až budete mít penízky, jak si pro to auto přijďte. Nicméně budete platit ještě za odtah a za uskladnění vozidla. Podobně ostří dovedou být třeba i Slovinci.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačku a herečku Cher teď ve studiu střídá Lída Jiroutová a má sebou krátké zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. Na stavbu Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliard korun. Většinu z nich hradí Liberecký kraj a část měst Turnov, Liberec a Frýdlant jako akcionáři krajské nemocnice Liberec. Stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic. Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově ukončilo sezónu, za městskou sportovní společnost to oznámila Zdenka Štrauchová. Kvůli proměnlivému počasí byl počet otevřených dnů jeden z nejnižších v historii areálu. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Iránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že zintenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda iránských přístavů, informují o tom iránská státní média. A dnes čekáme většinou slunečno, přes den se lokálně objeví zvětšená oblačnost. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly krátké zprávy, které pro nás připravila Lída Jiroutová. No a co jsme pro vás připravili my? Schválně hádejte. Její písně zněly z rádií, filmů i divadelních prken. A právě tam dnes zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin, víte koho? No ano, určitě víte. Zpěvačky Hany Zagorové má v Praze premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitů. Více se o něm dozvíte už za chvíli a třeba vás to inspiruje k výletu na toto představení, tak si na ten další příspěvek počkejte.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Michal Tučný v Dobré bránu Českého rozhlasu Liberec. No a teď si pojďme připomenout jedny narozeniny, o kterých jsem vám před chvílí říkal. Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních. Tak si ho poslechněte, o čem bude, a třeba na něj později i do Prahy zajedete.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďme se nejdříve podívat, jak je a potom, jak bude v Libereckém kraji. Tak nejdříve počasí v Liberci, respektive hlavně teploty. 12,5 stupně, v Jablonci nad ní jsou je o něco chladněji, těsně nad 11 stupni Celsia. Friedland, ku podivu, pouze necelých 13 stupňů. Semily, tam je nejchladněji, 10,5 stupně, naopak v České Lípě momentálně teploměr nejvýše, něco přes 14 stupňů Celsia. No a vedlejší Doksy hlásí 12,5 stupně. Jinak, co se týče počasí, dnes bude většinou slunečno, přes den, zejména na severu a na horách, přechodně bude oblačnosti víc, nicméně pršet by nemělo ani v nížinách, ani na horách. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia, vár bude mírný severozápadní vítr o rychlosti od 2 do 5 metrů za sekundu, odpoledne postupně slabý severovýchodní vítr anebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré a biopředpověď ta nejbezpečnější, tedy stupeň číslo 1 mírná zátěž. Takové tedy dnes bude počasí a jaké budou další okamžiky v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec? No, bude to divadlo, opět divadlo. Během takového představení může řvát jako pavián, ani tak ho neslyšíte. O zpívajícím dirigentovi, kterého dokázal utěšit až orchestr, bude řeč už za chvilku. Počkejte si na úsměvnou příhodu, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu. Tak dobré ráno a hezký poslech.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatý slavík Marek Ztracený nám zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Pravda, na legendu Hany Zagorové ještě pořád nemá, ta jich, jak jste slyšeli, získala 9, ale držme mu palce a případně ho poslouchejte třeba i ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ale teď už pojďme k té historce, kterou jsem nakousl před malou chvílí. Herec Jiří Cízler, kterého teď uslyšíme díky rozhlasovému archivu, býval koncertním mistrem divadelního orchestru a právě v roli prvního houslisty zažil mnohé legrácky, které směrem k hráčům vyváděl dirigent Miroslav Brož. Jednou ale došlo i na něj.
1: On nasadil Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl takový úkol, že až to skončí, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, že on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. Pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. My jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč, koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvát, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej túra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, co a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, mysleli, že řval ten Otello, no jo, to... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až bude aplaus, jo, pořád, takže furt nic.

0: bylo. No a já jsem rychle oběhl to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říká. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhala za kabát a pá, tato pojď domů, nebo to bude na tobě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Čekací doby u neakutních pacientů dětské psychiatrie v Liberci se protáhly až na 8 měsíců. U Jablonecké základní umělecké školy se změní dopravní značení. Liberec opět prodloužil termíny na opravu okolí přehrady a bude převážně slunečné počasí a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné nedělní ráno. S delšími čekacími lhůtami musí pracovat oddělení dětské psychiatrie v liberecké nemocnici. Kvůli rekonstrukci pavilonu na Králově háji je teď oddělení v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice. Tam má ale k dispozici poloviční počet lůžek. Akutní případy se lékaři snaží zvládnout do týdne. Na neakutní se dostane po 7 až 8 měsících, říká primářka Šárka Konečná.
4: Počet lůžek nenafoukneme, takže se jako natahuje ten pořadník. Jsme rozmístěni vlastně do dvou budov, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybaveny tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium první polovině příštího roku skončí.
2: Jablonec nad Nisou upraví v Korejské ulici dopravní značení. Změny se budou týkat prostoru u základní umělecké školy. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové mají úpravy zlepšit bezpečnost dětí. Před budovou školy bude zákaz zastavení. Další změny se dotknou parkoviště před školou.
5: U parku před budovou základní umělecké školy bude nově vyznačených 7 šikmých parkovacích míst. Z parkoviště bude nově možné vyjíždět pouze doprava. Přikazovat to bude nová dopravní značka. Nová značka zákaz vjezdu bude taky v Kubálkově ulici na začátku pěší zóny. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Město Liberec po třetí prodloužilo termíny na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži se tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající části zhruba o měsíc později. Kvůli více pracím také vzrostla cena, a to z necelých 80 na 87,5 milionů korun. Jak pro ČTK uvedl náměstek primátora Jiří Jandurek z SLK, komplikace nyní působí hlavně bývalý náhon pod cestou, který je staticky nestabilní, takže původně zvolená stavební metoda nefungovala a stavaři museli zvolit jinou. Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině, řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimír Putin, jeho poradce Kiril Dmitriev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Počasí.
2: A většinou bude slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, odpoledne se změní na slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 6. hodině a nás čeká v další hodině nedělního dobrého rána s datem 6. září několik pravidelných rubrik. Těšit se můžete na kalendárium Petra Jungmana, budou tu další vstupy o počasí, přesně v 6:30 krátké zprávy Lidy Jiroutové, které následně doplníme několika dalšími regionálními informacemi. Ale nejdřív se vydáme do Jilemnice. Už zanedlouho začne v přírodě barevný podzim. V galerii krkonošské Jilemnice ho ovšem mají už teď. A my vás tam za chvíli pozveme v reportáži, tak si na ní počkejte, já vám zatím popřeji hezký poslech a dobré ráno.
7: Dobré ráno s Miroslavem Holubcem.

0: Hana Zagorová by dnes oslavila 80. narozeniny. Teď nám zpříjemnila Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, kde se vydáme na výstavu. Krkonošské muzeum v Jilemnici vlastní největší sbírku mistra českého krajinářství Františka Kavána. Ve čtvrtek 10. září, tedy v den 160. výročí Kavánova narození, otevírá výstavu nazvanou Šťastné návraty. Zároveň se k tomu přidají oslavy 70 let muzejní galerie Kavánových obrazů.
1: Otočíme paletu s ředitelem Jilemnického muzea Davidem Úrychem. A na paletě napsáno...
2: František Kaván s tou paletou svrabařil do roku 1940.
1: A vyráběl pěkné mazby, jak on říkal.
2: To rozhodně. František Kaván a jeho dílo patří do takzvaného zlatého fondu naší krajinomalby a k nejlepším krajinářům přelomu 19. a 20. století.
1: Ta výstava, kterou tady chystáte, my jsme v té galerii, která letos slaví 70 let, tak ta se jmenuje Šťastné návraty. On to byl už na počátku šťastný návrat, protože ta jeho galerie je na půdě jeho domova.
2: On se narodil na samotě Výchové nad Jizerou, tady kousíček od Jilemnice, takže není náhodou, že právě stálá galerie Františka Kavána se nachází v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zároveň je to největší sbírka Františka Kavána na světě. Máme již více než 100 jeho děl.
1: Pro výstavu k tomu kavánovskému výročí jste i zapůjčili.
2: Ano, využijeme celé zámecké přízemí a bude to rozděleno do 6 místností podle různých etap tvorby malíře. Díla vystavená v galerii jsme doplnili výpůjčkami, takže tady najdeme obrazy ze správy Pražského hradu, z Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeské galerie v Plzni, ale také z menších regionálních muzeí jako v Železném Brodě, v Nové Pace, v Hořicích a tady řada obrazů ze soukromých sbírek.
1: Můj Kavánův obrázek Svatby táhnou přes vrcha. Průvod růžových máků na poli u Dobrušky a nad ním vysoká oblaka. Ten bych okamžitě odnesla.
2: A to by bylo drahé.
1: Zároveň vyšla knížka, je tak krásná, ani se nedá říci katalog.
2: Skutečně to není katalog k výstavě, ta připomíná 160 let narození Františka Kavána. A ta publikace je připravená k 70 letům založení galerie a prezentuje jenom obrazy ze sbírky Krkonošského muzea v Jilemnici. Je to 70 obrazů k 70 letům galerie Františka Kavána u nás a doplněná texty jak mými, tak mého předchůdce Jana Luštince a velkého znalce díla Františka Kavána Michala Zachaře.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešní počasí bude, alespoň podle mého názoru, víceméně příjemné. Bude většinou slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti víc, ale pršet by nemělo. Nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15. Do toho bude vát mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Odpoledne postupně to bude slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr, do 4 metrů za sekundu, tedy žádný velký průvan. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biopředpověď pro dnešek udává stupeň číslo 1, což je ta nejlepší mírná zátěž. Za malou chvíli pohledneme do kalendáře a připomeneme si, jaké zajímavé události se pojí s dnešním datem, tedy 6. září. Tak si na to počkejte. Hezké ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dream.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to list.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Sandra nám zpříjemnila Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. No a teď už je tady Lída Jiroutová, která má pro nás zprávy.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřena kvůli rekonstrukci, po ní nejezdí pravidelná autobusová linka ani cyklobusy. Turisté se tam dostanou pouze pěšky. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Vznikla zřejmě ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Poloniová z Dominikánské republiky. A většinou bude slunečno, přes den čekejme zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Teploty vystoupí až na 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pokládka kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka značená vede ulice Mehejnická, Studánecká a Ztracená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly krátké zprávy, které pro nás dnes ráno připravuje Lída Jiroutová. No a za malou chvíli přidáme další zajímavé informace, především regionální informace z Libereckého kraje. Tak si na to počkejte, nejdřív ale Vítězslav Vávla a Petr Novák.

To je pořád povídej, no tak když mě Petr Novák tak pěkně poprosil, no on mi to spíš, řekl bych, nařídil, tak budu povídat. Slíbil jsem vám regionální informace, tak pojďme na to. Nejdříve se podíváme do Rynoltic, takže poprosím obyvatele Rynoltic, kteří právě teď poslouchají Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, aby zbystřili pozornost. Příští týden se z provozních důvodů změní otevírací doba na poště v Rynolticích. Aktuálně bude mít otevřeno v pondělí odpoledne od 13 do 17 hodin, v úterý od 11 do 14 hodin, ve středu od 8 do 11, ve čtvrtek od 10 do 13 a v pátek od 12 do 14. Pokud jste si nestihli zapsat, vězte, že tyhle informace najdete na webu Rynoltic. Pro změnu na webu města Zákupy jsme se dočetli, že tam příští týden bude provádět Institut ochrany obyvatelstva České republiky v prostoru polygonu Ralsko-Boreček experimentální zkoušky nových technologií pro varování a vyrozumění. Tak se nenechte překvapit v Zákupech. A ještě nahlédneme do Hodkovic nad Mohelkou. Ordinace praktického lékaře v Hodkovicích informuje své pacienty, že příští týden, tedy od 7. do 11. bude v pondělí a ve středu zajištěn zástup v Turnově v ordinaci praktické lékařky Kompelentové. V úterý od 14 do 18 hodin ordinuje Martin Vavruša a ve čtvrtek a v pátek to bude Šárka Vnuková, zatímco sestra je v ordinaci každý den. Tyto informace najdete na webu Hodkovic nad Mohelkou a teď jste je slyšeli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, kde, když ještě chvíli počkáte, tak uslyšíte i duet Patti Smith a Donna Henleyho.

0: počasí.
1: Tak pojďme se nejdříve podívat na teploty v Libereckém kraji. Ty většinou o něco klesly. V Liberci momentálně naměříme 11,7. V Jablonci nad Nisou přesně 10,5 stupně. Frýdlant ukazuje přesně 12 stupňů. Semily 10. Česká Lípa 13,3. A Doxy 11 stupňů. Důležité je, že nikde neprší ani nesněží, od toho jsme ještě hodně daleko. Naopak bude většinou slunečno, přes den, zejména na severu a na horách, bude přechodně oblačnosti o něco víc, ale na ty srážky by to zatím ještě nemělo stačit. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vár bude pouze mírný, severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Odpoledne ještě mírnější, slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes, tedy v neděli 6. září, dobré až velmi dobré a biopředpověď udává stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. Tolik tedy o počasí, za malou chvíli nám na malou chvíli zaspívá Anna K., tedy copak ta písnička má 3,5 minuty, ale jmenuje se Na malou chvíli. No a hned potom dáme slovo dětem. Máte se na co těšit.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. nám zpříjemnila Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. No a než se dostaneme k dětem, mám tady pro vás ještě jednu zajímavou informaci, tedy zejména pro obyvatele Chrastavy na Liberecku, kteří se zajímají o dění v obci a tohle je určitě bude zajímat. V Chrastavě se totiž zítra, tedy v pondělí 7. září, ve velké zasedací místnosti na radnici můžete setkat se starostou Michalem Canovem. Jeho pozvání přijali i zástupci prodejny Lidl, která by se tu měla otevřít před Vánocemi. Součástí bude krátká prezentace s vizualizací prodejny a základními fakty. Následovat pak bude diskuze, kde se budete moci zeptat na cokoliv, co s výstavbou a budoucím provozem nového obchodního domu souvisí. Začátek je v 17 hodin, takže zítra v 17 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici v Chrastavě. No a teď už pojďme k těm slibovaným dětem. Možná jste zaznamenali politické diskuze na téma zrušení devátých tříd. Ministr školství Robert Plaga za ANO na konci července uvedl, že rušení devátých tříd se nyní projednávat nebude. Diskuzi o efektivitě školství se ale nebrání. Devítiletá školní docházka byla obnovena přesně před 30 lety,

0: učit, tak budeme bulatí.
1: Co by se stalo, kdyby někdo do školy nechodil?
0: Já vím. Třeba by nás sprdli.
1: Od kolika let se musí chodit do školy?
2: Já vím,
0: od 7 let. A já půjdu o velkých prázdninách, kde už budou moje narozeniny za mnou.
1: Jak dlouho už vlastně existuje škola?
0: Škola existuje třeba skoro 300 let. A ještě k tomu možná ještě jednou 300. A škola je tak důležitá, protože kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli vůbec chytrý.
1: A těšíš se tam?
0: Jo.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. V České Lípě příští týden začne výstava o poválečném vysidlování oblasti. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Zjistila to Česká obchodní inspekce. A čekejme převážně slunečno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až po autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
2: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově ukončilo sezónu. Za městskou sportovní společnost to oznámila Zdenka Štrouchová. Kvůli proměnlivému počasí byl počet otevřených dnů jeden z nejnižších v historii areálu. Navzdory tomu navštívilo koupaliště téměř 36 tisíc lidí, což je zhruba o 6 tisíc víc než loni. Koupaliště je otevřené od roku 2016. Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysidlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky paměti národa severní Čechy Michaely Pavlátové pracuje projekt hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků.
3: Panel vlastně nese nějakou kratičkou informaci s velmi jako silnou citací toho pamětníka a je to vlastně postavené graficky právě do té tváře toho pamětníka a jeho obrázků archivních z dětství.
1: Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnili.
0: Počasí.
1: A většinou čekejme slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně více oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 12 až 15 stupňů. Vítr fouká mírný severozápadní, odpoledne se změní na slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou hlášeny velmi dobré až dobré a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na silnici uzavřely ulici Jiráskova ve Frýdlantu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Slyšeli jste zprávy v 7, připravila je Lída Jiroutová a otevřeli nám druhou polovinu dnešního Dobrého rána. V této hodině se podíváme na další z českých nej, dozvíme se, jaké letní byliny ještě můžeme sbírat a sušit na zimu, nebo třeba o čem se psalo před 100 lety. Úvod této hodiny bude už ale tradičně patřit sportu. Pozveme vás na fotbal, ale ne jen tak ledajaký. V pořadí 68. podještěcké fotbalové derby ozdobí nedělní program Šance ligy. O zápase Jablonce s Libercem uslyšíte víc už za pár minut. Tak hezký poslech, užijte si další hodinu nedělního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec.

0: Naďa Urbánková s Karlem Černochem naspívali několik písniček, tahle se jmenovala Slečna Sen. No ale teď už od hudby pojďme ke sportu. Fotbalisty Jablonce a Liberce čeká v pořadí 68. podještěcké derby. Na stadionu Střelnice začne v 15 hodin. O kulisu se pak hráči rozhodně bát nemusí. Bude totiž podle informací od pořadatelů vyprodáno.
1: Jablonecká Střelnice byla vyprodána už pro pohárový duel proti skotskému Rangers FC. Teď bude zaplněná do posledního místečka při tradičním derby a atmosféra určitě požene oba týmy.
2: Je to velký zápas pro fanoušky, pro klub, vlastně i pro nás. Mají kvalitní tým, mají dobrou sérii za sebou a vlastně my potřebujeme navázat na tady ty výkony, na tady ty body, hlavně bodově, a chceme ten zápas prostě zvládnout, takže doufám, že přijde co nejvíc lidí, že nás přijdou podpořit. My jim na hřišti vlastně se nějakým způsobem obděčíme, že nás podporou, že nás ženou každý zápas, že jsme rádi, že nám chodí vlastně podporovat.
1: Říká liberecký útočník Vasil Kušej. Těší ho, že při vítězství 2-0 nad Hradcem Králové si připsal po příchodu ze Slávie první bod za asistenci při trefě Lukáše Maška. Vnímá to jako pozbuzení.
2: Myslím si, že jo, myslím si, že jsem na ten bod čekal nějakým způsobem. Samozřejmě ty výkony jsou každý zápas lepší a lepší, cítím se osobně líp a líp na hřišti. Jenom prostě ten žádný bod zatím nepřišel, teď přišel a jsem za to jako hrozně rád osobně, protože mi to i někteří lidi vyčítají, takže myslím si, že to mi trošku pomůže v tomhle tom rozvázat nohy a pro mě nejpodstatnější pomáhat tomu týmu na hřišti, a jestli budu dávat body nebo nebudu dávat body, to je no hlavně, že budeme vyhrávat jako tým.
1: Jablonečtí zase hodně očekávají od Martina Cedidly. V nové ligové sezóně se prosadil už třikrát a to nastupuje na pozici obránce. Popisuje, co za jeho střeleckým procitnutím stojí.
3: Já bych asi řekl, že tento rok jsem tomu začal tak víc věřit. Tak se mi jak povedlo dát první, druhý gól, tak člověk prostě tomu věří víc, víc si to hledá v tom vápně a myslím si, že se dostáváme i do lepších prostorů, než jsem se dostával dřív.
1: Jablonec má v posledních týdnech nabitější program, včetně startu v pohárové Evropě. Na to se nikdo nechce vymlouvat.
3: Já si myslím, že to není nějaké jako extra náročné. Zase jako přece jenom včera nás na tréninku bylo 26, což je jako úžasné a prostě dokážeme to rozložit. Takže si myslím, že kdo prostě nemůže, tak to řekne a nehraje a pošetří síly na jiný zápas a myslím si, že trenér ví, koho má postavit a ví, jak to rozložit.
1: Dodal Martin Cedidla. Podještěcké derby začne v 15 hodin. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak pojďme se nejdřív podívat na aktuální teploty v Libereckém kraji. Někde od minulého našeho hlášení stouply, někde klesly, ale nejsou to žádné dramatické výkyvy. Myslím, že nejvíc to byl skok o necelý stupeň. Každopádně v Liberci teď naměříme 10,5 stupně. Jablonec nad Nisou hlásí 10,7, tedy o 0,2 víc než v Liberci. Friedland, tam je hodně teplo, 12 stupňů, nebo hodně relativně na tuhle ranní dobu. Semily hlásí 10,7, Česká Lípa 13,1 stupeň, 1/10 a Doksy téměř 12 stupňů. Ty teploty určitě během dne ještě o něco povylezou, někde až o 10 stupňů. Nejvyšší teploty dnes na meteorologové hlásí 18 až 21, na horách 12 a 15. Celý den bude většinou slunečno, zejména na severu a na horách, ale může být přechodně více oblačnosti, ale nebude to nic dramatického a nemělo by pršet. Vát bude mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, odpoledne postupně slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes očekáváme dobré, dokonce až velmi dobré, a biometeorologická předpověď uvádí dnes stupeň číslo 1, což je samozřejmě mírná zátěž. O počasí se dozvíme daleko víc za necelou půl hodinu, kdy se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem a zeptáme se, jak to bude podle jejich informací, tedy aktuálních. Případně nahlédneme třeba i do příštího týdne. Uvidíme, jak to stihneme. Každopádně si nás nalaďte i za půl hodiny, tedy samozřejmě moje doporučení zní, rozhodně nepřelaďujte. Přišli byste jednak o pochoutkový rok a jednak také o další senzační písničku od Holek, tedy ta písnička se jmenuje Jsi senzační. No a potom už nás čeká Martin Písařík. Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Takže už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aneta, Anifrit, Benny a Björn, dohromady ABBA a jejich SOS. A teď už Lída Jiroutová a další zprávy.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: S dalšími čekacími lhůtami až 8 měsíců u neakutních případů musí pracovat oddělení dětské psychiatrie v Liberecké nemocnici. Kvůli rekonstrukci pavilonu je teď oddělení v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice, kde má k dispozici jen poloviční počet lůžek. Jablonec nad Nisou vybral firmu, která opraví dětské dopravní hřiště. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Oprava areálu v ulici Podskalí začne už tento měsíc. Letošní ročník Speed Festivalu v České Lípě, který byl plánovaný na příští víkend, se neuskuteční a přesune se na příští rok. Oznámili to pořadatelé akce na své facebookové stránce. Jako důvod uvedli změny v partnerské podpoře festivalu, kvůli kterým by museli výrazně omezit připravovaný program. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Slovácko remizovalo v 7. kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších zápasech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3, Olomouc zvítězila nad Bohemians 3-0 a fotbalisté vedoucí Slavie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. Brněnskou zbrojovku porazili 4-0. A většinou čekejme slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně více oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly krátké zprávy, které pro nás připravila Lída Jiroutová. Do studia se vrátí zase za necelou půl hodinu. No a co půjde dál? Helena Vondráčková, já půjdu dál, alespoň to zpívá, jak si v refrénu následující písničky, pak ji vystřídá Valdemar Matuška a písnička jako zrozená pro aktuální program Českého rozhlasu Liberec. Jmenuje se Ráno. No a potom už se můžete těšit na další zajímavé rady, jaké letní byliny ještě lze sbírat a sušit na zimu. Zeptali jsme se bylinkářky a ta nám už za chvíli odpoví. Tak dobré ráno.

0: Limar Matuška nám zpíval o jarním ránu, my se ale přesuneme do léta s tím, že už vyhlížíme pomalu i podzim. Každopádně další hobby rubrika je o letničkách, respektive letničky vhodné ke sběru stále kvetou, a redaktorku Jitku Slezákovou zajímalo, jak sestavit 9 letních bylin a jak svazky správně usušit. Oslovila proto zkušenou bylinkářku Radku Svatošovou a o její osvědčené typy se ráda rozdělí v pravidelné hobby rubrice.
1: Za mě heřmánek určitě patří mezi těch 9 bylin. Pak bych tam ráda zařadila dobromysl. Dobromysl roste na některých loukách v nížinách, ale i na horách. A je to nádherně vonící bylina. Ale
2: jinak pravda má taky svoji zahradní formu.
1: Samozřejmě, že? No. V podstatě i ta luční se může pěstovat na zahrádkách. A co tam patří určitě, to je peliněk černobíl. To je prostě tradiční bylina našich předků. A ten černobíl vždycky sbíráme a s ženama si třeba i tvoříme vykuřovací svazky, které nasušíme potom a používáme je na očistu.
2: A jinak peliněk na žaludek, hořkost.
1: Jasně, je to hořčina, takže na trávení, ale i ženská bylina. Zemně se dá použít zase naložený ve formě olejčku, takže velmi univerzální bylina a já ho mám ze všech peliňků nejraději, ten náš obyčejný černobíl.
2: No tak pěkně nám to jde, heřmánek, peliněk, dobromysl, třezalka, růže. Ještě nám tam možná něco málo chybí.
1: Určitě jetelíček, takový ten luční růžový jetel, kterému se říká červený jetel taky někdy. A to je bylinka magická a vhodná nejenom pro ženy. A stejně tak kontryhel. Kontryhel stále kvete už od jara. A zase platí, že to je bylinka, o které si myslíme, že je čistě ženská, ale není to tak. Ona je omlazující i pro muže. A kdo jenom trošku může, tak ať si ráno vyběhne někam ven na trávník, projde se v rose a pokud najde třeba i tu rosu na kontryhelu, tak ať se omije, opláchne si obličej, promije si oči a bude krásný a omlazený celý rok.
2: No a jak to sušíš, to jenom opravdu na půl minutky, co se nejvíc osvědčilo ohledně heřmánku a těch bylinek, o kterých jsme si tady povídali?
1: Tak na půl minutky, rozhodně. Ono je to téma na hodinu, ale rozhodně preferuju sušící sítě. Dají se i koupit takové skládací závěsné v houbařských e-shopech a v jiných, nebo třeba šikovní muži dokážou vyrobit nějaké sušící sítě, které se zasouvají nad sebou. No a je potřeba bylinky sušit na vzdušném místě, při stálé teplotě, ne na přímém sluníčku, kromě výjimek. A potom je velmi dobře hlavně uskladnit, takže žádné bavlněné nebo látkové sáčky, ale opravdu do šroubovacích sklenic a někam do tmy.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně tak, přesně jak jsem sliboval, budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, což jsem udělal, a tam mi to vzala Jana Ertová, za což jsem vděčný a zdravím a vítám ve vysílání. Dobré ráno. Teď nevím, jestli se úplně slyšíme. Halo, halo, slyšíme se? Tak už se asi slyšíme, myslím, že je to tak. Je to tak?
2: Jo, ano, slyším vás.
1: Tak nějaká porucha na trase, jak se zdá. Každopádně ještě jednou vítám Janu Ertovou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A pojďme na ty informace. Nejvíc nás asi zajímá, jak to bude vypadat během dneška, jestli nám sprchne, nebo jestli se nám nějak výrazně ochladí. Povídejte.
2: Dneska bude takový pohodový den, rozhodně ideální počasí na výlety, uklidní se nám už vítr, během dne už očekáváme, že bude slabý vítr, teploty aktuálně máme nejčastěji kolem 12-13 stupňů Celsia a očekáváme, že dnešní maxima v Libereckém kraji vystoupí na 18 až 21 a bude převážně slunečno, pouze na horách očekáváme, že by se oblačnost mohla na chviličku ještě zase zvětšovat, že by tam byla nějaké až do oblačna, ale očekáváme, že žádné srážky nám vypadávat dneska nebudou, takže dneska úplně ideální den.
1: Co se bude dít v noci?
2: No, v noci očekáváme, že bude nějaké jasno, polojasno, přechodně až oblačno, k ránu se kolem vodních ploch můžou už vytvářet mlhy, už zkrátka máme září, takže mlhy už budou taková ta klasika ranní mlhy. Ranní teploty 11 až 8, v údolích se můžou klesat až k 5 stupňům Celsia.
1: Mm-hmm. Jaký bude začátek toho příštího týdne? Bude se nějak lišit od posledních dní?
2: Budeme tam mít takovou změnu, bude to počasí takové na houpačce, kdy už během zítřejšího dne k nám bude proudit teplejší vzduch. Na těch zítřejších teplotách, na těch maximálních se to ještě úplně neprojeví, protože budeme mít více oblačnosti a ty zítřejší hodnoty budou podobné těm dnešním, to znamená kolem těch 20 stupňů Celsia. Ale potom už během úterního dne se nám začnou zvedat ty teploty, i jak ranní, tak ty odpolední. Ty ranní se nám budou pohybovat už kolem 14-15 stupňů Celsia a ty odpolední očekávám v Libereckém kraji dokonce kolem 25-26 stupňů Celsia, takže opravdu úterní den bude patřit k tomu nejteplejšímu dni v celém týdnu a během úterního večera a hlavně středy nás bude přehrát studená fronta, kde očekáváme srážky a ochlazení.
1: Taková příprava na podzim už pomalu, abychom se měli na co těšit. Každopádně informace o počasí nejen dnes a zítra nám přinesla Jana Ertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. My za tyhle informace děkujeme, posíláme pozdrav do Ústí a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
1: Tolik tedy o počasí a za malou chvíli už opět zalistujeme kalendářem, ale řekl bych o hodně víc. Podíváme se, co se psalo a o čem se mluvilo před 100 lety. Další rubrika nebo další z dílu rubriky Martina a Petra Kolínových vás čekají už za chvíli.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: V kalendáři 6. září roku 2026 pokračuje nám první zářijová neděle. My se ale máme možnost skrze dobové noviny opět vydat o 100 let nazpět a připomenout si, jak to v našem regionu vypadalo na začátku září 1926. Tak co ten první zářijový víkend nabídl?
2: Martine, já se vrátím k sobotě roku 1926, protože celý víkend díky sobotě a neděli byl jako ze dvou stran mince. Černá a bílá, sobota, apokalyptická bouře nad smrtí. Mržovkou a Vrkoslavicemi, neděle jasno, azuro a velká slavnost na Prosečském hřebení.
1: Tak patrně budeme muset začít u té bouře. O čem se tedy tehdy psalo?
2: Nad naším krajem se rozpoutala podle novin apokalyptická bouře, doprovázená orkánem a krupobytím. Možná nejhůř dopadla Smržovka a sousední Nová Ves. Blesk v Nové Vsi udeřil přímo do budovy hostince a tlaková vlna byla tehdy neuvěřitelně silná. Služebnou, která uvnitř zrovna uklízela, vyhodila zavřeným oknem ven na ulici. Jako zázrakem vyvázla jen s obrovským šokem.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Zmiňovali jsme i Novou Ves, co například sousedící Vrkoslavice, tam se něco dělo?
2: No, Vrkoslavice jsme zmiňovali a v nich udeřil blesk do věže místní kaple. Zničil dva nosné trámy a těžce poškodil břidlicovou střechu. Samozřejmě na mnoha místech nešla elektřina.
1: Abychom ale nebyli jen negativní, přesuňme se k neděli. Ta zněla o něco lépe.
2: Jasně, po děsivé sobotní bouři se v neděli nebe jako zázrakem vyjasnilo. A pro Jablonec se konala jedna velká sláva. Německý horský spolek totiž konečně mohl slavit otevření velkého díla nového úseku hřebenové cesty na Prosečský hřeben.
1: A já tady koukám, že k slavnostnímu otevření cesty tehdy patřil i pořádný koncert. Na hřebeni hrál podle novin slavný 30členný Fochmanův orchestr.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Jablonci nad Nisou se dnes hraje fotbalové podještěcké derby. Podle policie bude zápas rizikový. Příznivci železnice se dnes mohou rozloučit s tratí kolem starého nádraží v Mimoni. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. A bude převážně slunečné počasí a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města a jeho okolí.
2: Jablonec nad Nisou upraví v Korejské ulici dopravní značení. Změny se budou týkat prostoru u základní umělecké školy. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové mají úpravy zlepšit bezpečnost dětí. Před budovou školy bude zákaz zastavení. Další změny se dotknou parkoviště před školou. Tam bude nově možné vyjíždět pouze doprava. Přikazovat to bude nová dopravní značka. Nová značka zákaz vjezdu bude taky v Kubálkově ulici na začátku pěší zóny. Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes z trati rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaku z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
5: Když máme takovéto situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřena každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku.
3: Počasí.
2: A v Libereckém kraji bude většinou slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách dnes naměříme teploty mezi 12 až 15 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, odpoledne se změní na slabý severovýchodní nebo proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou hlášeny velmi dobré až dobré a bio je na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A práce na inženýrských sítích převedl provoz do protisměru a zúžil vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Zahradní v Liberci.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 8 hodině, před 4 minutami jsme vstoupili do poslední hodiny dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. V ní nás čekají pravidelné rubriky z deníku Důchodkyně a krimi příběhy, nejdřív se ale vydáme do světa módy. Žena a móda, slovenská móda nebo burda, časopisy, podle kterých dřív české ženy šily modely, které na pultech obchodů rozhodně nebyly k mání. A jak je to dnes? To vám povíme už za chvíli. Tak dobré ráno a hezký poslech.

0: Nestárnoucí Olympik a dej mi víc své lásky. Máme téměř 11 minut po 8 hodině, já jsem vám sliboval okénko do světa módy, tak pojďme na to. Pokud ženy chtěly před rokem 1989 pěkné oblečení pro sebe nebo své děti, často jim nezbývalo, než si ho prostě doma ušít. Velkým pomocníkem k tomu byly časopisy, které obsahovaly i střihové přílohy. Určitě si vzpomenete, Žena a móda, Atraktivní slovenská móda a vrcholem inspirací a závanu módy za železnou oponou pak byl časopis Burda, který začal vycházet v roce 1950 v Německu. Ženy si ho půjčovaly mezi sebou a na jednotlivá čísla byly dokonce i pořadníky. Jak na kultovní časopis ženy vzpomínají, zaznamenala redaktorka Jana Švecová.
1: Šití podle Burdy bylo za odměnu za nás, protože koupit se u nás nic nedalo, ven se taky nedalo jet, takže nikdo nic neměl. A když náhodou se objevila Burda, tak samozřejmě jsme stáli ve frontě, až na nás přijde řada a všichni jsme z ní chtěli šít.
2: Svěřila se mi 55-letá paní Hana, která se zájmem listuje jedním z aktuálních čísel a se vzpomínkou na kultovní časopis se přidává i o víc než generaci mladší Klára.
3: Už jsem se vlastně naučila šít, jakoby malá vlastně maminka mě přivedla a vždycky jsme měli Burdy, dokonce i nějaký německý vydání, když to bylo k těžší to sehnání. A pak, když začaly vycházet, tak jsme pravidelně kupovali Burdy každý měsíc, těšili jsme se, procházeli jsme to a já jsem mámě říkala, co mi jako už je. A postupem času jsem začala šít i já.
2: No a těch módních časopisů, které vlastně doplňovaly přílohy střihové, tak bylo víc. Čím je třeba Burda mimořádná?
3: Podle ní se opravdu dobře šilo. Je ten způsob, jak byly se vlastně ty střihy se daly překreslovat. Vlastně každý ten model má jinou barvu, velikostně to výborně sedělo a nebyl vlastně problém si to pak trošičku přizpůsobit i na sebe. Technicky jsou prostě je za mě nejlepší.
2: Šéfredaktorka Dagmar Vlasáková se zájmem poslouchá, jak ženy vzpomínají na její časopis. Já si tady zase se zájmem a s trochou nostalgie listuju tou střihovou přílohou, podle které jsem také v mládí šila. Paní šéfredaktorko, jak je tomu dneska? Dřív se šilo z nutnosti. Dnes jsou obchody plné nejrůznějších modelů za nejrůznější ceny. Šije se ještě vůbec? A šije se podle střihů, právě podle odborných střihů v časopisech?
4: Naštěstí stále ano. Musím přiznat, že ta doba se opravdu změnila přesně tak, jak se to vystihla. Ale dneska určitě to šití není jenom o tom, že je nějaká potřeba, ale je to spíš opravdu ta cesta k relaxaci, uvolnění, seberealizaci i a vlastně šití si ničeho, co v obchodech neseženeme. Ačkoliv ta nabídka je tam tak široká a veliká, tak stejně si myslím, že převládá to mít něco vlastního, něco, co nikdo jiný naopak ne. Má. Vidíme to i na sítích sociálních, kde vlastně ta komunita spolu komunikuje, radí si a je to hrozně hezký to pozorovat.
2: Takže šití pořád vlastně v kurzu.
4: Určitě táhne i tu mladou generaci, protože ti se na to zase dívají trošku jinak a jde jim hodně o udržitelnost a nechtějí podporovat třeba fast fashion. Takže zase přicházejí k tomu šití zase úplně z jiného důvodu. Takže pozorujeme to i mezi mladou generací a myslím, že rozhodně to není tak, že by bylo na ústupu, naopak mají zájem o ruční práce a chtějí se učit něco nového.
2: Ozývají se vám čtenářky generace 60+, které vlastně na Burdě vyrůstaly. Máte reakce?
4: Máme. Naštěstí i tak, protože díky internetu samozřejmě máme možnost vidět, že tvoří pořád a rozhodně to není výjimkou. Generace 60+ prostě tvoří dál a posílají nám neskutečně krásné outfity a já je vlastně, když mám možnost, zveřejňuju i na stránkách našeho časopisu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak si pojďme zopakovat to nejdůležitější z informací o počasí, které máme z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Většinou bude slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15. Mírný severozápadní vítr bude vát o rychlosti do 5 metrů za sekundu, odpoledne postupně to bude slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré a biopředpověď uvádí pro dnešek stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. Nejdůležitější informací kromě teplot samozřejmě je, že dnes by nemělo pršet, takže se můžete směle vydat na nedělní výlet. Za malou chvíli Eva Farná a také naše kolegyně Laďka Hamalová, která zalistuje deníkem důchodkyně. Tak si na to počkejte, hezký poslech a stále ještě dobré ráno.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ani v dnešním nedělním ránu nebude chybět rozhlasový fejeton ze seriálu Z deníku důchodkyně. V něm se liberecká básnířka a publicistka Vladimíra Hamalová zamýšlí vesele i vážně a z různých úhlů nad různými životními aspekty. O čem bude dnešní díl? To uslyšíte už za pár vteřin.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Vějíř hraběnky Žofie. Onehdá jsem dostala pozdrav od kamaráda ze Sarajeva. Zrovna bylo připomínáno výročí atentátu na Ferdinanda d'Este, tedy, jak už říkal Švejk, těch 7 kulí v Sarajevu. Historici ovšem po dlouhém bádání ověřili pouhé 2. Bohužel přesné střely, co smrtelně zasáhly nejen adepta na císařský trůn rakousko-uherské monarchie, ale i jeho ženu Žofii. Jejich 3 děti zůstaly tehdy doma, takže je neminuli další poněkud truchlivé a těžké roky sirotků, které pro jejich prý kontroverzní původ nechtěla ani habsburská šlechta, ani česká hrabata, ani českoslovenští demokraté po rozpadu monarchie a vzniku několika národnostních států. A nakonec si na jednom z nich ještě zgustnul plebejský Hitler a poslal ho do koncentráku. Jo, každá doba má hold své kádrováky. Ti první od císařského dvora třeba nechtěli českou hraběnku Žofii Chodkovou přijmout jako Ferdinandovu milovanou manželku a dokonce mu prý hrozili zavřením do blázince. No, nakonec to jakž takž dobře dopadlo, ač velmi skromnou svatbou u nás v Zákupech na Českolipsku a slibem, že jejich děti si nebudou nárokovat císařský stolec. Ale vraťme se k těm kulím ze Sarajeva, které posunuly dějiny do první světové války, o čemž už naše dvojice neměla tušení, neb byla pohřbena. No a tady se dodnes historici hádají a vzájemně usvědčují ze lži, neb jedni tvrdí, že pomsta nadřazených Habsburků, co neuznávala Žofii jako sobě rovnou, ji potupně uložila do kamenné rakve 0,5 metru pod úrovní rakve jejího manžela Ferdinanda se symbolickým vějířem pouhé dvorní dámy, nikoli ženy panovníka. Druzí se ohánějí dobovými fotografiemi 2 ještě otevřených dubových rakví, co jsou na stejně vysokém podstavci a své odpůrce osočují z plagiátorství uražených českých vlastenců, co Žofiino zneuznání využili stejně jako Dalimil v Kronice české, kdy si nedostatek domácích hrdinů jaksi doplnil těmi vlastními. Jo a mimochodem, ten symbolický vějíř dnes najdete v kamenné podobě jako novodobý Žofiin památník kousek pod Pražským hradem. Takže tak to dopadá, když si lidi neváží podstatných věcí, v tomto případě třeba pevné lásky 2 mladých vzdor všem okolo a řeší se, co by tomu řekli lidi. Ostatně s tímhle postojem se asi v životě vyrovnáváme občas každý a kazíme si tak dny, co mohly být naopak čisté a krásné. Takže radím, nedejte se. Z Českého rozhlasu Liberec vám hezký den přeje Vladimíra Hamalová.

0: Cyndi Lauper v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. No a teď už Lída Jiroutová a další krátké zprávy.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Celkem 44 milionů korun bude stát přírodní biotop v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Ve městě nahradí nefunkční venkovní koupaliště s betonovou nádrží, které už je několik let zavřené. V Jablonci nad Nisou začne v září stavba nového dopravního terminálu v dolním centru města. Podle původních plánů už mělo stát. Příprava se ale kvůli změnám projektu protáhla. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat ke sportu děti i dospělé. Letos se koná po čtvrté a podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala taky od Světové zdravotnické organizace. V německé spolkové zemi Sasko-Anhalsko se dnes konají volby do zemského sněmu. Podle předvolebních průzkumů by měla vyhrát krajně pravicová strana AfD s více než 40%. Nejspíš tak nahradí křesťansko-demokratickou stranu, která v Sasko-Anhalsku vládne téměř nepřetržitě od roku 1990. A většinou bude slunečno, přes den čekejme zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. Teploty vystoupí dnes až na 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most, objížďka je značená a vede ulicí Puškinova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další krátké zprávy, které pro nás celé ráno připravovala Lída Jiroutová. No a hned poté, co nám dospívá dvojice českých zpěváků, Dalibor Janda a Václav Neckář, samozřejmě každý svou písničku, tak nás čeká další z dílů, dalších krimi příběhů. Tentokrát se vydáme na Jablonecko. Tamním policistům se totiž nezdál jeden prodejce na parkovišti u jednoho obchodního centra. Tak si na to počkejte.

0: Václav Neckář a možná nejznámější písnička z legendárního dvojalba Planetarium, které natočil Václav Neckář s kapelou Bacily. No ale teď už v našem dobrém ránu je nejvyšší čas na naše pravidelné krimi. Otázka. Koupili jste si někdy zboží mimo oficiální prodej, takzvaně pod rukou? Tak na to si dávejte dobrý pozor, protože by se z vás mohl lehce stát spolupachatel. Říká se tomu, tuším, legalizace výnosu z trestné činnosti. Jablonecký případ na toto téma pro vás máme v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
0: Asi nejsem sám, kdo se někdy setkal s podezřelým člověkem, který mu nabízel někde na parkovišti nějaké zboží za nápadně výhodnou cenu. A asi nejsem jediný, koho napadlo, jaký je asi důvod tak nízké ceny. Pokud se jedná třeba o vrtačku za 1000 a on mi ji nabízí za 500, asi je někde něco špatně. Buď to je to zmetek, tedy ta vrtačka, anebo k ní onen člověk přišel za podezřelých okolností, prostě ji ukrad. Něco podobného se nedávno stalo jednomu muži před nákupním centrem Rýnovka v Jablonci. Neznámý člověk mu nabízel vrtačku za výhodnou cenu. Oslovený muž podle svých slov neviděl za možným obchodem nic podezřelého. Pak ale byla jeho reakce na příjezd policejního vozu poněkud nestandardní. Okamžitě vrtačku vrátil a dělal jakoby nic. Policisté se ale nezajímali o něj, ale o prodávajícího. Ten měl u sebe hnedle 5 takových kufříků s vrtačkami. Když někdo prodává takový sortiment na parkovišti před obchodem, kde se vrtačky běžně prodávají, v tomto případě to bylo Jablonecké Oby, je v podstatě případ uzavřen. Jenže, když si policisté ověřili, jestli je někde hlášená krádež, ku podivu nic nezjistili. Takže buď to šlo takzvaně o horké zboží, jehož zmizení ještě nebylo evidováno, nebo to prostě ten člověk ukradl bůh ví kde. Nicméně pochybnosti o legálním nabití těch 5 kufříků měli policisté stejně jako já. Ale co dělat? Kde není žalobce, tam není soudce. A tak aspoň informovali obchodníka z parkoviště o jabloneckém tržním řádu, který porušil a uložili mu pokutu 5000 korun. A muž, namísto aby byl rád, že mu to tentokrát prošlo, se ohradil i proti této pokutě. Policisté to s ním sepsali a předali problém magistrátu. A své rázného distributora vrtaček snad dostanou někdy příště.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak pojďme se ještě jednou podívat, jak počasí vládne na Liberecku, respektive jaké teploty. V Liberci to je 11,5 stupně, v Jablonci jenom 11. Friedland hlásí bezmála 12 stupňů, Semily 12,8, téměř 13. Česká Lípa, tam je asi nejtepleji přes 13,5 stupně a v Doxech momentálně naměří 13 stupňů Celsia. Samozřejmě teploty budou během dnešního dopoledne i odpoledne stoupat, a to až na 18 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů. Bude většinou slunečno, ačkoliv to pohled z okna zatím nějak nedokazuje. Každopádně přes den bude, zejména tady u nás na severu a na horách, přechodně oblačnosti o něco víc, tak snad se brzy vyjasní. Vár bude mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, odpoledne to bude postupně slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Důležité je, že rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré až dobré a biopředpověď pro dnešek, tedy pro neděli 6. září, uvádí stupeň číslo 1, což je pouze mírná zátěž.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Bubnu Black Milk za chviličku vystřídá Petr Spálený s písničkou Dlouho, dlouho spím. No a přesně to se chystám za chvíli udělat i já. Jelikož za 8,5 minuty je tu 9. hodina, to znamená, že do vysílání Českého rozhlasu Liberec přijde dopoledne. No a během něj například Tomáš Beneš a další Kultura pod Ještědem, po 10. hodině Pochoutkový rok a po 11. to bude setkání u mikrofonu. Marcela Augustová si tentokrát pozvala vzácné hosty Miloslava Neverlého a také druhým hostem je Roman Karpaš, jeden z

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Návštěvníky naivního divadla v Liberci letos čekají tři nové loutkové inscenace. Hokejisté Liberce v lize mistrů prohráli v Salzburku 0-3 a čekejme převážně slunečno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Krkonoše se plní německými turisty, jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty, vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí, více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
4: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
2: Město Liberec po třetí prodloužilo termíny na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od Hrázek pláže se tak otevře nejdřív ke konci září. Zbývající část zhruba o měsíc později. Kvůli víceprácím také vzrostla cena, a to z necelých 80 na 87,5 milionů korun. Naivní divadlo v Liberci letos pro své návštěvníky chystá několik novinek. Po obnově například takzvané studio, kde diváky čeká stupňovité hlediště i modernější osvětlení. Novinkou je taky elektronický systém vstupenek. Divadelní soubor letos uvede tři premiéry. Jednou z nich je hra Vzhůru na Schellenberg, jak říká dramaturg Vít Peřina.
5: Třída rozličných zvířat, co by kolektiv neúplně dobře fungují, a proto se učitel mravenečník rozhodne je stmelit tím, že je vezme na hrad Schellenberg. Klára Vokálová bude mít solový projekt pro jednu herečku, Princezna a drak. A naváže pokračování hudebního představení Jukebox spojené s kinematografií.
2: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Sport. Liberečtí hokejisté prohráli také druhé utkání Ligy mistrů. Bílí tygři prohráli v Salzburku 0-3. Obránce Tomáš Hanousek říká, jestli se na mužstvu nepodepsalo náročné cestování po předchozím duelu ve Finsku.
6: To cestování samozřejmě je náročný, ale jako vymlouvat se na to asi nemusíme. Jo, první třetina možná těžší nohy trošku, myslím si, že jsme se pak do toho dostali. I spoustu šancí jsme si vytvořili, prostě myslím, že se budu opakovat a budeme se opakovat asi všichni, že prostě ta efektivita, tu musíme zlepšit.
2: První domácí utkání Ligy mistrů čeká Bílé tygry v pátek proti dánskému Herningu. Hrát se začne v 18 hodin. Počasí. A dnes čekejme většinou slunečno. Přes den bude zejména na severu a na horách přechodně více oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A práce na silnici uzavřely ulici Jiráskova ve Frýdlantu. Omezení tam skončí v polovině října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po zprávách a novelách Českého rozhlasu Liberec, je čas na první premiérové zářijové vydání pořadu Kultura pod ještěrem. Vítejte. I tentokrát jsme pro vás připravili pestrou nabídku. Těšit se můžete na novou četbu, která nás zavede za příběhy sklářů z Jablonecka. Pozveme vás na zajímavý benefiční koncert a společně se vydáme také do libereckého Babylonu. A tím naše kulturní putování zdaleka nekončí, tak pojďme na to, začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.
3: Kultura pod Ještědem.

0: Léto v rytmu Havaje nebo další prázdninové akce pořádali v libereckém Babylonu. A co se chystá dalšího, na to se teď zeptáme společně hosta Kateřiny Paškové, tiskové mluvčí Babylonu. Vítejte v Českém rozhlase Liberec, dobrý den.
1: Dobrý den vám a vašim posluchačům.
0: Jak hodnotíte po kulturní stránce vydařenost letních akcí? Co se povedlo?
1: Tak my hodnotíme letošní léto a ty animační programy velice kladně. Ten program byl během léta velice pestrý, byly tam animační programy jak ve fanparku, tak v akvaparku, takže si mohli naši návštěvníci užít na souši i ve vodě. Měli jsme během léta i tu soutěž letní hledačku, kterou jsme měli poprvé letos a tu hodnotíme taky velice úspěšně. Všechny sochy, které byly ztracené a ukryté, se navrátily zpět do Babylonu. No a léto jsme zakončili závěrečnou party na sluneční terase.
0: To bylo v neděli 30. srpna, je tak.
1: Ano.
0: No a jaké nejbližší akce nabídne vaše centrum teď v září a na konci léta vlastně začínajícího podzimu?
1: Tak my v září připravujeme narozeniny fanparku, protože fanpark oslaví letos už 5. narozeniny, takže připravujeme pro naše návštěvníky a hlavně děti oslavit toto jubileum našeho fanparku, takže připravujeme animační program, který bude ozvláštněn i soutěžemi v narozeninových místnostech. Těch máme shodou okolností 6, ale jenom 5 jich bude jakoby přístupný nějak, něčím obzvláštněný, takže tam bude malování na obličeje, něco si budou moct děti vytvořit a na konci na ně čeká nějaký drobný dáreček.
0: No a ještě přidejte jednu akci na podzim.
1: No podzim se kvapem blíží, takže už připravujeme i halloweenský program, který je u nás velice oblíbený. Připravujeme opět strašidelný labirint, 4D kino, kde bude strašidelná projekce. No a letos připravujeme i malé překvapení, ale to ještě nebudeme prozrazovat.
0: Říká na závěr s úsměvem na rtech Kateřina Pašková z libereckého Babylonu. Díky, těšíme se v Babyloně na viděnou a díky za fajn návštěvu.
1: Naslyšenou. Děkujeme moc a budeme se těšit na vaši návštěvu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: teď pro vás jeden zajímavý tip v kultuře pod Ještěden. V kostele svatého Bonifáce v Liberci v Hanichově se v sobotu 12. září v rámci Dnu evropského dědictví uskuteční další benefiční koncert. A to v pořadí už 240. Mluvil o tom náš kolega Zdeněk Rakušan s hlavním organizátorem hanichovských koncertů Zdeňkem Skalickým. A napřed se ho zeptal, jak dlouho už pořádá tyto kulturní a zároveň benefiční akce a jak vlastně tahle tradice vznikla.
1: Koncerty se tady konají od roku 2004. A může za to vlastně můj syn, umělec, Radován a moje manželka, protože tenkrát jsme vybírali peníze na zvony tady kostelní a protože byly jiné akce, které byly přednostnější, tak to nemělo takovou důležitost, tak Radek přišel a říkal, tati, já jsem hrál na nějakém benefičním koncertě, budeme dělat benefiční koncerty. A kdyby mi tenkrát v tom roce 2004 řekl, kolik jich bude, tak bych možná od toho utekl, ale teď už je to taková setrvačnost, že už od toho utíct nejde.
2: Koho jste tady měli na koncertech jako účinkující?
1: Já se vždycky snažím během toho roku vždycky mít tady, jak bych to řekl, nějakou takovou pecku. Měli jsme tady třeba Muziku Bohemiku, Pražský Varhaníky, Roubala, Tůmu, Bártu, i Alfreda Strejčka se Štěpánem Rakem jsme tady měli, Jitku Molavcovou se Štěpánem Rakem, takže my jsme tady prohnali spoustu takových osobností. No a teď podzimní část, tam bude na Dny evropského dědictví, tady bude Muzika da Chiesa, to je páter z Dobříše, který s kolegou hrajou na starý historický nástroje. A pak koncem září tady bude Muzika Bohemika, lidová hudba v Česku, jako. A jinak v adventě tady jasný gospely a v říjnu tady bude Five Brass z Teplic, žestě s Farhanama.

0: Ty peníze, co se vyberou formou vstupného, tak k čemu potom poslouží?
1: Z těch peněz se prostě podnikají různé akce. Naposledy teď se tady dělala asi za 160 tisíc se tady opravila nová zítka u kostela, se postavila, která byla v dezolátním stavu, a kostel je památka chráněnou státem, tak to muselo jít přes památkáře. No a teď ještě v poslední době zvony, kvůli kterým začaly koncerty, se dožili svého, protože elektronika tak dlouho nevydrží, tak jsme letos začali pořizovat nový, který ještě nejsou úplně, není tam zvonkohra, tak na to, a to všechno jsou finance. A platí se z toho i plyn a elektrika.
0: Tenhle příspěvek má za úkol hlavně pozvat posluchače na Den evropského kulturního dědictví. Co chystáte na tento den?
1: No, my většinou na ten den je, že jsou tady komentované prohlídky. Letos chystáme, že kdo si chce přijít zkusit zahrát na varhany, tak může přijít, kdo třeba hraje na klavír. Kolega bude tady mít varhaní půl hodinku a jsou výstupy na věž a od 6 je ta muzika Rachieza tady.
2: Tedy nejen další benefiční koncert se chystá na sobotu 12. září do kostela svatého Bonifáce v Liberci Hanechově. Bude se tam dít i lecos dalšího, už o 10 hodin, podobně jako na mnoha dalších místech v Liberci. Sobota 12. září bude totiž libereckým dnem evropského dědictví.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Společně se na vlnách Českého rozhlasu Liberec podíváme na zajímavé knižní novinky tituly. Představíme ty, které stojí za pozornost a možná objevíme i inspiraci pro příští čtenářský večer. Protože, jak se krásně říká, kniha je sen, který držíte v ruce. Tak pojďme zjistit, co nového si pro nás tentokrát připravil Martin Frič. Martine, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, milé čtenářky, milí čtenáři, posluchačky a posluchači Kultury pod Ještědem. Z redakce Přehledu Živá kultura Živý Liberec vás zdravím a se mnou jsou tu tři knížky. Jednu inspiroval můj vztah k románům a historickým knížkám o letcích druhé světové války a také film Osamělý vlk, který právě vstoupil do kin nedávno. Jiří Rajlich, vynikající odborník na letectví a skvělý spisovatel, napsal populárně naučnou knížku Josef František Pokus o pravdivý příběh. Možná víte, nebo byste měli vědět, si myslím, že nejúspěšnějším letcem heroické bitvy o Británii byl Čech. Čech, který pravda létal v polské peruti, to je na tom zajímavé, jedna z mnoha zajímavostí jeho života. Nejvíc sestřelů zaznamenal právě Čech Josef František. Knížka Jiřího Rajlicha vás nudit nebude. Pozoruhodná novela Krátký román. Napsal ji Jan Cempírek, jmenuje se Nahoře a ten popis toho děje je vtahující. Představte si bouřku, představte si nějakou chatu na vrcholu nějakého hory, může to být třeba v Jizerkách, není pomyšlení, že byste se vydali dolů a tak tam prostě na pár hodin skejsnete. U jednoho stolu je parta trampů, číšník dělá oči na hezkou dámu, která sedí u nějakého stolu, restauratér trošku nadává a řeší nějaké své splíny. A tohle všechno, tahle všechna témata se prolínají příběhem, otvírají se, proplétají a směřují překvapivému konci. Aleš Palán, velký znalec literatury a recenzent, řekl, je to plnokrevná novela, ve které není nic navíc. Jan Cempírek, novela Nahoře. A nakonec tip skoro z našeho kraje. Docent Tomáš Velímský totiž napsal knížku K počátkům osídlení Šluknovska. Pokud rádi vyrážíte směrem na Českosaské Švýcarsko, pokud vás zajímá historie severu Čech, tak tuhle knížku vydanou Děčínským muzeem, klobouk dolů, doporučuji. Jak se utvářelo Šluknovsko? Kdo kde žil? Jaké zajímavé příběhy? Jaká místa kdysi tohleto území skrývalo? Tahle knížka mi připomněla zajímavou brožuru, časopis, přílohu k výstavě, která teď běží v Severočeském muzeu Hrady kolem Liberce. Možná by se hezky spolu doplňovaly. Takže ať už vás zajímají hrady a dávné osídlení, nebo přímo Šluknovsko, Českosaské Švýcarsko, je tu kniha K počátkům osídlení Šluknovska. Tak hezké čtení přeji a hodně pěkných akcí, které si najdete třeba na webu živýliberec.cz.
0: Doplnil na závěr Martin Frič, díky za dnešní zářijové knižní okénko a opět příští vydání v Kultuře pod Ještědem naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích na Frýdlantsku se odehraje už v sobotu 12. září. Podrobnosti připojí teď absolvent Hudební akademie muzických umění v Praze, také znalec hudby a muzikant Josef Kovačič. Vítejte po telefonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Čím bude koncert výjimečný a pro koho je určený?
1: No, koncert je určitě určený pro veškeré posluchače a významný bude, řekl bych, dvěma věcmi zároveň. Jedná se totiž o vůbec poslední koncert letošní sezóny v Hejnické bazilice, takže vlastně uzavřeme sérii asi 8-9 koncertů. A tento koncert bude zároveň významný tím, že na něm přivítáme dvě vynikající muzikantky.
0: Tak je nám zkuste představit, jsme zvědaví.
1: Já začnu s dovolením varhanicí Lindou Fítkovou. A to je výjimečná varhanice, stála varhanice v Praze na Karlově náměstí v kostele svatého Jana Nepomuckého, ale Linda Fítková studovala také mnoho let v zahraničí a má za sebou i úžasné spolupráce s předními českými filharmoniemi. Takže určitě se můžete těšit na to, že ty varhany v Hejnické bazilice zazní ve vší parádě a dobrou partnerkou v muzicírování jí bude Lucie Hilšerová. Některým už možná trošku zná buď to z Libereckého divadla, anebo právě z Hejnické baziliky, kde jsme společně prováděli Dvořákovo Stabat Mater. A Lucka Hilšerová je vynikající moje kolegyně a stála hostující umělkyně Národního divadla, spolupracuje také s Českou filharmonií a pravidelně vystupuje v zahraničí, takže určitě je hodně na to se těšit.
0: No a předpokládám, že tam budete i vy do třetice?
1: Tentokrát bohužel ne.
0: Aha.
1: Tentokrát mě tam zastoupí kolega Honza Štajer, ale pouze to by jako taková organizační složka toho koncertu. Hmm.
0: Pojďte ještě jednou sdělit, kde přesně se koncert uskuteční, od kolika hodin a co vstupné?
1: Dobře, koncert se uskuteční v sobotu 12. září, standardně v odpolední čas v 15:30 hodin v Bazilice navštívení Panny Marie v Hejnicích a vstupné je také poměrně standardně už určeno na 150 korun za lístek. A jen doplním, že vstupenky je možné si kupovat už v předstihu přes webové stránky našeho spolku Via ad Artem a případně také přes stránky Farnosti Hejnické a případně samozřejmě v dostatečné množství budou vstupenky k dostání také přímo na místě.
0: Co jsme ještě nezmínili, co byste rád závěrem doplnil?
1: Já bych rád ještě možná pozval konkrétně na program, protože to bude takový prostřih krásnou duchovní a varhanní hudbou. Zazní samozřejmě některá díla Johanna Sebastiana Bacha, to by mohlo posluchače zaujmout. A dále tam máme trošku takové bombonky, budou to skladby od Maurice Ravela a Charlesa Gounoda, to znamená od francouzských autorů. No a v závěru, a to určitě posluchače potěší, zazní výběr ze slavných Dvořákových biblických písní. Určitě se na to těšit.
0: Zve a doplňuje Jan Kovačič na koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích v sobotu 12. září. Jste vítáni, díky za milý rozhovor, ať se vám koncert vydaří a vše dobré. Hezké léto, naslyšenou.
1: Krásné léto i vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9.

0: Hezkou první zářijovou neděli 6.9. Boleslavové slaví své jmeniny, přejeme všechno nejlepší. Přijďte si dneska v neděli 6. od 17.30 poslechnout gospeljetu a jejich pojzerský gospel, jak styl označuje umělecká vedoucí a dirigentka Lenka Vavřínková. Čeká vás gospel blízký severočeskému naturelu, doplněný o spirituály, blues a latinsko-americké rytmy. Tak se přijďte přesvědčit, dnes Severočeské muzeum Liberec 17:30 večer. 120 let železnice v Lomnici nad Popelkou začíná právě dnes 6. září a potrvá do 22. listopadu. I tam zavítejte. Zítra 7. divadelní představení Jen pravdu drahý. Hraje Městské divadlo Jablonec od 19 hodin. Jedná se o francouzskou komedii o nevěře, ve které se podle anotace lže jako o závod. O den později 8. Zlatka Bartošková, tak si tu zpívám. Opět Městské divadlo v Jablonci od 19 hodin. Jedná se o koncert plný šansonů. Běžte se podívat. A ještě jedna nabídka, tip do Severočeského muzea ve středu 9. od 15 hodin. Vás pozveme na komentovanou prohlídku výstavy v malém sále Severočeského muzea, která oživuje zlaté období historie libereckých výstavních trhů s následným neformálním setkáním na čálkem kávy. A poslední tip míří do Jiráskova divadla do České Lípy 8.9. od 19 hodin představení s názvem Detektor lži. Co všechno se může stát, když si manželé pozvou do bytu hypnotizéra? Přesvědčte se. Zajímavé představení, ve kterém si zahraje Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a Jan Hoffman. Ať už zavítáte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodovou zářivou neděli s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec.

0: České chvíle s námi s Českým rozhlasem Liberec. Poprvé vás dnes pozveme do Perličkového kraje. Takhle poeticky se říkalo oblasti na Jablonecku, kde se hlavně v 19. a v první polovině 20. století vyráběly perle a perličky, které náš kraj proslavili i ve světě. Vyprávění o dramatických osudech sklářů napsal historik Petr Nový, specialista na dějiny sklářské výroby v severních Čechách, který sám pochází z rodiny se sklářskými kořeny a dnes pracuje jako kurátor v Jabloneckém státním muzeu skla a bižuterie. Hezký poslech.
1: Nebylo v Čechách mnoho srovnatelně velkých obcí, které by se významem mohly rovnat zásadě. Český ostrůvek, sebevědomně rozložený na jižní straně černostudničního hřbetu v předprsni německých hor. Středisko obchodu se sklem a bižuterií obývané hrdými a svéráznými lidmi, kteří si neváhali chléb svůj vezdejší dobývat tisíce kilometrů od domova. V hostinci u Janů bývala prý společnost mnohdy tak pestrá, že se u každého stolu jinou řečí mluvilo. To se místní předsousedy předváděli svými cizozemskými hosty nebo v daleké cizině nabitými jazykovými znalostmi. Poddanská ves Zásada byla založena patrně již počátkem 14. století. Vrchnost po staletí sídlila v nedalekém hradě Návarově. Nejdřív Čuchové, Zajícové z Házemburku a po několika dalších majitelích Smiřičtí ze Smiřic. Mocný a bohatý renesanční rod, za jeho panování založil Johann Schierer v Huti sklárnu. Zásadští tak přičichli ke sklu a místní sedláci brzy našli výnosnější využití pro své potahy. Nejdříve se nechali najímat od huťmistra jako povozníci, později začali objednávat, kupovat a prodávat sklo na vlastní pěst. Nezdobené je odebrali z okolních skláren a nechali na své náklady brousit, zlatit, rýt či malovat podle očekávaného vkusu zákazníků. Poté s nimi zamířili na trhy a poutě, nejdříve na ty bližší, později i na ty vzdálenější, to když sklo, většinou levnější karafy, sklenky a pohárky, doplnili novinkovou skleněnou bižuterií, dovedně broušenými skleněnými drahokamy a perlemi. V Zásadě již během 18. století vedle sebe působili jak větší vývozci, tak podobní obchodníci. Běžně se stávalo, že některý z drobných řemeslníků nakoupil za ušetřený peníz něco skla, naložil je na krosnu či trakař a vyrazil hledat svou šťastnou hvězdu. Někteří se vypracovali, jiní zůstali v cizině, další vystřízlivěli nebo nalezli klid až na onom světě. Různě se dařilo i zavedeným obchodníkům a našli se mezi zásadskými i podvodníci. Třeba ten, který se snažil v Amsterdamu prodávat skleněné imitace českých granátů jako pravé kameny. Nebo onen, jenž přišel o krk při chytračení v carském Rusku. Všichni dohromady však ze Zásady stvořili unikum. Meku obchodu s třpitivým potěšením, jež se dlouho mohla směle měřit se Smržovkou i Jabloncem. Obchodníci si při odjezdu a návratu dávali v kapli zvonit, slavili rozchodnici, povánoční hospodskou slavnost, při níž se všichni večer před cestou loučili se svými sousedy a přáli si vše dobré. Konec světa nebude, dokud nebudou v Zásadě všichni doma. Říkávali a sebevědomě věřili, že se jejich zboží zákazníci nikdy nenabaží. Na konci 18. století ale vtrhli do Evropy francouzští vojáci a děli nabitými svobodou, rovností a bratrstvím rozmetali navždy staré pořádky. S dlouhou válkou přišly hospodářské svízele a nakonec i státní bankrot. Když došlo k oživení, stal se výnosný obchod s bižuterií v průběhu první poloviny 19. století doménou německých Hodkovic a posléze Jablonce. Většině zásadských nezbylo, než se porozhlédnout po nové obživě. Někteří zůstali obchodníky, zejména těch podobných byli v obci a okolí stovky. Další začali pracovat jako faktoři pro německé vývozní firmy, obstarávali pro ně vyřizování zakázek u jednotlivých výrobců. Mnozí se začali živit lnářstvím a zemědělstvím. Čekalo je bohatství, radost a sláva, stejně tak jako bída, slzy a hana. Rakouský topograf Sommer ve svém díle vydaném roku 1834 uvádí, že i když územím Návarovska nevede žádná silnice, podobní obchodníci často zajíždějí i do zahraničí, zejména Itálie a tureckých zemí. Stačilo pár let a lid spanštěl. Dcerky zásadských faktorů se o nedělích nosily do kostela ověšené zlatými šperky, že bílou kůži téměř nevidět. Majitelé brusíren sami sebe nazývali fabrikanty a vykračovali si po horách jako pávy. Černý chléb, který jim dával od malička sílu, házeli prasatům a krmili se sardinkami. Zásadský ráj. Tak se obci tehdy v jinak chudém kraji s obdivem i závistí přezdívalo. Uběhlo několik let, móda zavrhla nášivky a světové hospodářství stihla finanční pohroma dosud nevídaných rozměrů. Burzy se zhroutily, bankovní domy a tisíce podniků po celé Evropě se rozpadly na prach a podsutinami zůstala i chuť nakupovat skleněné zboží. Zásadští ani jejich němečtí sousedé tehdy neuměli šetřit. Co vydělali, utratili. Ze dne na den tak najednou zůstali bez práce a bez peněz. Celé rodiny se tehdy po roce 1873 vystěhovali do Spojených států amerických a Brazílie, kde hledali novou.

Pominulo pár trudných let a běh obchodu zase nabral dobrý směr. Strádání bylo zapomenuto a rozhazování začalo na novo. Jen tanečních zábav v obci bývalo tolik, že si všichni ani jména všech těch zástěrkových, sokolských, veteránských či mládeneckých veselic pamatovat nemohli. Vypilo se mnoho kořalky, vína a nakonec i piva z blízkých pivovarů, přestože prý za moc nestálo. Na masopust si dokonce zásačtí furiansky poslali pro vojenskou hudbu až do Hradce Králové. A to byli přitom sami považováni za výtečné muzikanty, kteří neváhali vandrovat i třeba jen s kolovrátkem. Nejen faktoři, kteří každý týden zajížděli pro objednávky a výplaty k exportérům do Jablonce, ale i brusiči a sekáči žili často velmi rozmařile. V oblibě měli kulaté širáky, zdobené rudými páskami nebo střapci. Nikoho nenechali na pokoji a každý se jim proto rád zdaleka vyhýbal. V plavech bavívali se tím, že nahá děvčata do vody házeli. Jenže v 90. letech 19. století již bylo všechno jinak. Dočteme se. Poměry jsou nyní o mnoho žalostnější tím, že český lid naučil se lecjakému z přepichu a požitkářství, jemuž nyní těžce se odvyká. Úspor z té krátké sklářské éry sotva 30leté zůstalo pramálo. Skoro všecko se propilo v hospodách, jichž narostlo jako hub po dešti. Několika tisícům sekáčů a brusičů z politických okresů Jablonec a Semily začala vinou vrtkavosti módy, benátské konkurence, hamižnosti exportérů a zavádění sekacích strojů hrozit ztráta práce. To nemohlo nechat v klidu ani státní úřady, včetně toho v Českém království nejvyššího, CK zemského místodržitelství v Praze. Dopisem z 15. března 1888 přikázal místodržitel Alfred, svobodný pán von Kraus, semilskému hejtmanovi Karlu Robkému, vypracovat zprávu o situaci mezi dělníky po zavedení sekacích strojů, protože se k němu dostaly znepokojivé zprávy související s dramatickým snížením jejich potřebnosti při výrobě. Obsáhlá odpověď ze Semil do Prahy odešla již 20. března. V úvodu hejtman uvádí, že perlařská branže patří mezi hlavní obživu obyvatel celého okresu. Od podzimu 1887 však již nejsou ceny takové jako dřív. Poté, co velkoobchodní Riedl instaloval sekací stroje, obchod v semilském okrese se v podstatě zastavil. A sekáči ani brusiči nemají práci, protože obchodníci, kteří sídlí zejména v Jabloneckém okrese, pro ně nemají zakázky. Hejtman dále připomíná, zatímco dříve se perličky po domácku sekaly téměř v každé chalupě všech obcí a městeček okresu, dnes je sekají pouze

pražský hejtman z místodržitelství přípis s informací odkazující na zprávu libereckého CK řemeslného inspektora z 1. srpna. V ní se uvádí, že zvolili podnikatelé z oboru perliček v Horním Tanvaldu, tedy politickém okrese Jablonec, výbor, jenž se měl snažit o stanovení takzvaných normálních cen v branži. Rozhodli se též založit společenstvo, jež bude dbát na dodržování nejnižších dělnických mest. Místodržitel hejtmanovi přikázal, aby této iniciativě věnoval veškerou pozornost a zároveň bedlivě sledoval náladu mezi dělníky. Konvence však přes zřejmou podporu státních orgánů nevešla do praxe a společenstvo de facto nikdy nevzniklo. Dělníci se prozatím nebouřili, ale všeho do času.

Slyšeli jste první díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil David Hamr. V režii Michala Burše účinkoval herec Zdeněk Kupka. Pokračování Soumraku perličkového kraje nás čeká opět za týden po 9:30 v Kultuře pod Ještědem. Tak zase v neděli po 9:00 nebo ve čtvrtek po 18:00 těší se na slyšenou a krásné zářijové dny přeje Tomáš Beneš.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Koupací biotop v Hodkovicích nad Mohelkou by měl být hotový příští léto. Příznivci železnice se dnes mohou rozloučit s tratí kolem starého nádraží v Mimoni. A bude převážně slunečné počasí, teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné nedělní dopoledne. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravena senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
0: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Celkem 44 milionů korun bude stát přírodní biotop v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Ve městě je nahradí nefunkční venkovní koupaliště s betonovou nádrží, které už je několik let zavřené. Stavební práce na biotopu mají začít během září.
3: Nahradit zchátralé koupaliště biotopem se radnice snažila několik let. Výběrové řízení ale musela pro nezájem čtyřikrát zrušit. Teď ale zastupitelé vybrali společnost PK Advisor, která má na stavbu 11 měsíců. Hotový by tak měl být v červenci příštího roku. K čištění vody v nádrži se využijí vodní rostliny a mechanické filtry. Město očekává, že na vstupném a občerstvení by mohlo vybrat 2 až 2,5 milionů korun, přičemž náklady na elektřinu a obsluhu by měly být v podobné výši. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes z trati rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině, řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimír Putin, jeho poradce Kirill Dmitrev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
1: Počasí.
0: Většinou slunečno, odpoledne bude zejména na severu kraje a na horách přechodně oblačnosti více. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská. Po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo. Takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu. Já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál. Na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože... Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no, až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jako že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Jablonci nad Nisou se dnes hraje fotbalové podještěcké derby. Podle policie bude zápas rizikový. Výstavbu centra urgentní medicíny stát finančně nepodpoří. V České Lípě příští týden začne výstava o poválečném vysidlování oblasti. A odpoledne čekejme převážně slunečné, teploty mezi 18 až 21 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Ve městě proto zvýší dohled, říká její mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno bezpečnostní opatření. Jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města a jeho okolí.
1: Na stavbu centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliardy korun. Většinu z nich hradí Liberecký kraj a část města Turnov, Liberec a Frýdlant jako akcionáři krajské nemocnice Liberec. Při přípravě projektu vedení nemocnice počítalo s tím, že by na stavbu mohlo získat i peníze od státu. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale při návštěvě Liberecké nemocnice uvedl, že s takovou investicí nepočítá, protože stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic. Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysidlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky paměti národa severní Čechy Michaely Pavlátové pracuje projekt hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků.
4: Panel vlastně nese nějakou kratičkou informaci s velmi jako silnou citací toho pamětníka a je to vlastně postavené graficky právě do té tváře toho pamětníka a jeho obrázků archivních z dětství.
1: Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Česká obchodní inspekce informovala, že více než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Kontrola probíhala od začátku dubna do konce června a sledovala přes 230 obchodů, včetně těch internetových. Inspekce odhalila, že někteří obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku posledních 30 dnů před slevou. Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tienovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové. Počasí. A v Libereckém kraji je slunečno, odpoledne bude zejména na severu kraje a na horách přechodně více oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A z Jeseného do Roztok u Semil máme hlášenou dopravní nehodu, při které osobní auto havarovalo do sloupu elektrického vedení. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je to půl století, co vyšla Bible všech jizersko-horských tuláků. Kniha o Jizerských horách. K jubileu se chystá už pátá edice. A tak sedím s autorem Miloslavem Nevrlým na lavičce, která nese jeho jméno. Kousek od prezidentské chaty a spolu s námi je tu i další znalec našich hor. Ilustrátor, grafik a nakladatel Roman Karpaš. Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec už za okamžik. Poslechu zve Marcela Augustová.

0: Miloslav Nevrlý a Roman Karpaš. Pánové, díky, že jste přijali pozvání k mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná, vážení posluchači, uslyšíte i jizersko-horský vítr, možná uslyšíte děti, které pobíhají kolem prezidentské chaty a budou se třeba i smát. Ta kniha o Jizerských horách, pane Nevrlý, to je kus mého dětství, taky je to na ní vidět ochmataná. Ten její neobvyklý formát je vysoká, má 360 stran, to se vzpírá běžné knihovně a říká si to o výjimečné místo. Proč si podle vás Jizerky zaslouží takhle objemnou publikaci?
1: No, asi by se hodil říct, že protože je považuji za nejkrásnější a tehdy nejosamělejší hory, které jsem poznal, už vlastně poprvé ve svých 16 letech, kdy jsem z rodiči začal trávit celé prázdniny v Horním Polubném, v jedné chalupě, takže od té doby vlastně tím mám tak jako hluboký duchovní vztah.
0: Pane Karpaši, stejná otázka pro vás, protože vy jste vydal rozsáhlou edici o Jizerských horách. Letos vyšel takový drobný, ale půvabný spisek Rok v Jizerských horách právě k jubileu knihy. Žádné jiné pohoří nic takového nemá, pokud se nepletu.
2: No, pokud vím, tak nemá. Ono, kdyby jsme dali Krkonoše třeba, co za 20 let o nich vyšlo, tak to možná bude stejně rozsáhlý, ale aby to byl jeden jediný projekt, tak to opravdu žádné pohoří nemá.
0: Vy jste, pane Nevrlý, napsal spoustu knih, Karpatské hry, Chvála zadní země. Proč všichni znají zrovna tu o Jizerských horách?
1: No, to já samozřejmě nevím. Patrně ji znají třeba všichni nebo mnozí lidé v Liberci nebo v Jablonci, ale myslím, že jako, když už jste jmenoval ty Karpatské hry, takže v rámci celé republiky, tehdy ještě Československé republiky, takže ty Karpatské hry byly známější.
0: A co by se podle vás stalo, když kniha o Jizerských horách poprvé vycházela v 76. roce, kdyby Gustav Ginzel, váš kamarád a známá jizerskohorská postava, v podstatě naslepo nekoupil 4000 kusů, dostala by se mezi lidi?
1: Já myslím, že ano, nebo respektive nevím, vím, že nakladatelství tehdy to vydalo v nějakém menším množství, protože pokud se dobře pamatuju, tak tedy krajská nakladatelství mohla vydat maximální počet výtisků 30 tisíc a oni jich vydali méně a tehdy právě aniž tu knihu znal, tak Gustav, to byl vlastně můj kamarád, on měl chalupu na Jizerce hned u naší chalupy, takže ten se rozhodl koupit ty 4 tisíce, já jsem bohužel většinu z nich musel podepsat a on je pak během krátké doby rozprodal a zřejmě tak vešla tak jako díky němu mnohem větší známost než jenom díky knihkupectví.
0: Vy, pane Karpaši, jste měl Jizerky prochozené z vlastivědného kroužku. Kdy jste je objevil výtvarně?
2: To bylo na vojně, když jsem byl doma na dovolence a nějak jsem prostě nebylo co dělat, tak jsem vzal fotografický aparát a vyrazil do hor na zdař Bůh a snažil jsem se udělat nějaký pěkný snímky, jako zajímavý, ale pak se ukázalo, že ty snímky za nic nestojí. Ale když jsem se vrátil zpátky na vojnu do Brd, tak jsem začal dělat grafiky na téma Jizerských hor.
0: Pane Nevrlý, příběh knihy o Jizerských horách z roku 76, ono to všechno vzniklo vlastně takovou vaší malou lží, kdy jste řediteli tehdejšího severočeského nakladatelství tvrdil, že máte něco rozepsaného, ale ještě jste vlastně ani neměl, pokud se nepletu.
1: No, já už nevím po těch letech, co je pravda, co jsem si tak jako přivásnil, ale v podstatě je pravda to, že tehdy jsem se znal s ředitelem nakladatelství, já nevím, jak si to byl.
0: Ne, Jan Suchl?
1: Ne, to byl ještě před Suchlem, myslím Dvorský, nebyl někdo?
2: Dvorský, ano.
1: A jel jsem tehdy Libereckou tramvají, tehdy to byly takové ještě ty úzkokoliky, které se kymácely ze strany na stranu a já jsem šlápl na nohu muži, který seděl pode mnou. Já jsem stál nad ním a ukázalo se, že to je právě ten ředitel, se kterým jsem se trošku znal. Bylo vidět, že jen tak z pouhé zdvořilosti se mě zeptal, na čem právě pracuju. A já jsem jako přírodovec, muzejník, jsem se zastyděl, protože jsem nepracoval na ničem, tak jsem mu zahal, že připravuju knihu o Jizerských horách, pohádek a nějakých příběhů. A on tak jako víceméně ze zdvořilosti řekl, tak až to dopíšeš, nebo dopíšete, tak to přineste a podíváme se, že bychom to třeba vydali. a vystoupit, bylo vidět, že na to okamžitě zapomněl, ale já jsem nezapomněl a mě tyhle ty věci vždycky dlouho trvají, než si je rozmyslím, takže tak rok, dva roky jsem si to rozvažoval a pak jsem to začal psát a psal jsem to asi dva roky vždycky v práci, nebo to psal ještě tedy na papír rukou, tuškou. Večer jsem to doma přepisoval na takovým starým Remingtonce, na psacím stroji, to je takový přístroj, který už většina lidí dneska, nebo prakticky všichni, nebo nikdo už ho nezná. No a tak z toho postupně vznikla kniha o Jizerských horách. To první vydání bylo mnohem tenčí, než jsou ty nynější, druhé, třetí a čtvrté, protože tehdy si nakladatelství nechalo udělat průzkum takzvaného knižního velkého obchodu a ukázalo se, nebo tam jakoby zjistili, že o Jizerské hory nikdo nemá zájem a neznáme autora už vůbec ne, takže právě řekli, že to vydají v malém nákladu a mě předepsali, že to nesmí být silnější než 300 tiskových stran. Tisková strana to tedy se počítalo 60 úderů na řádek a 30 řádek na stránku a to se muselo dodržet, takže já jsem to také musel dodržet a teprve potom, když o rok později jsem dostal za tu knihu krajskou literární cenu, tak druhé vydání mě už nakladatelství povolilo, že to můžu vydat, nebo jak chci rozšířit.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pánové, kdy jste se ze čtenářů přerodili v autory, ať už výtvarné nebo literární, pane Karpaši?
1: No tak co se týče výtvarné práce, to se se mnou táhne od dětství, ale co se týče psaní knih, tak za to může muzeum, kde čistali knihu o Liberci po roce 90, že najednou se mohlo všechno, ta historie se nemusela ohýbat, že jo, všechno mohlo jít tak, jak to. A když jim to 3 roky trvalo a že se furt schůzovalo, furt se dělali nějaká schémata a nic, tak mě o tom vždycky informovala žena, která v muzeu pracovala, tak jsem se rozhodl, že tu knihu dělám sám. No a nevěděl jsem samozřejmě, do čeho jdu, a vlastně to mi první dílo je vlastně největší.
0: A když se z Liberce vrátíme do Jizerek, myslíte si, opět je to otázka pro oba, že vaše psaní našemu nejsevernějšímu pohoří pomohlo, anebo spíš uškodilo, že sem přitáhlo spoustu lidí? Pane Neverlí.
2: To já nevím, tak jsou lidi, kteří mě tak jako plísně, nebo dokonce i nadávají, že jsem tu knihu napsal, protože tam začalo chodit hodně lidí, ale myslím, že se mýlí, že v začátku tak skutečně bylo, ale většina těch, kteří si stěžovali, že třeba u nějakého pomíčku pytláckého našli někoho jiného, že tam nebyli úplně sami, tak to většinou říkali lidé, kteří před čtením knih o Jizerských horách vůbec nevěděli, že nějaké pomíčky existují, takže to byli vlastně oni, kteří to tak jako, no tak nechci říct, že nezáděvali, ale tady tak jako připívají k tomu, že Jizerské hory pak se víceméně zaplnili lidmi.
0: Jsou v Jizerkách pořád tichá místa?
1: Jsou. A nebudu říkat, která, ale co třeba mohu říct, jako jak se ty Jizerky mění, že pro mě byla koruna Jizerských hor, tak jak to i Míla napsal do knihy Jizerka, a jak je teďka taková už moc prostě zaplněná lidma, tak jsem si uvědomil, že úplně nádherný kus Jizerských hor, kde jsou i lidé, je Mariánská hora. To je prostě opravdu nádherný kus Jizerských hor.
0: Máte oba tyhle hory prochozené. Považujete se za tuláky? A zajímá mě ještě jedna věc. Jestli se tulákem člověk rodí, anebo se jim stává, pane Neverlí?
2: To já nemůžu vědět. Je pravda, že jako takové to pravé tuláctví, tak to v Jizerských horách jsem asi nezažíval, protože já jsem v roce 57 přijal místo zoologa v Libereckém muzeu. Přijel se do úplně neznámého města, začal jsem ty Jizerské hory vlastně zkoumat i jako přírodověc, takže jako pravé takové tuláctví, které jsem tak jako v životě zažil, to se odehrávalo spíše na Slovensku, na horách a později po desetiletích pak v rumunských Karpatech.
0: K tomu se ještě dostaneme ve vašem samostatném vstupu. Co tulák, Roman?
1: Já se za tuláka nepovažuji, ale mockrát se mi stalo a zůstalo mi to v paměti, že jsem se vydal na zdař Bůh třeba večerním vlakem do Oldřichova a šel nahoru, tam někde přespal a prostě šel dál, jenom prostě, kde se mi líbilo. A to jsou jako opravdu nejkrásnější zážitky, když jste úplně volný jako pták a děláte si, co chcete, a jste stále překvapován.
0: Co to podle vás člověku dává, a je to dnešní putování ještě autentické?
1: Já myslím, že to je věc každého toho poutníka. Prostě dostane se do situace, která je pro něj nová a objevná. No a to samé se stávalo mně, když jsem takhle se toulal Jizerskými horami.
0: A Miloslav Neverlí k tomu dodává?
2: No tak jak už jsem říkal, tak si myslím, že to putování anebo toulání, že je tak jako jiná kategorie, než chodit po Jizerských horách a třeba od skály ke skále nebo od jedné lovecké chaty a poznávat je. Já za takové pravé toulání považuji třeba 3týdenní putování neznámými horami v Rumunsku, kdy člověk skutečně neví, kde se ráno probudil, kde večer usne, co bude jíst, takže takové to pravé jakoby trampské toulání.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec a v něm teď samostatná chvíle pro Miloslava Nevrlého, autora knihy O jizerských horách, od jejíhož prvního vydání. Je to letos právě 50 let. Zavzpomínejte, jak vy jste se v těch dřevních časech chystal na své, před chvíli jste říkal, třeba 3 týdenní cesty.
1: No, tak já jsem žil v dobách do svých 650 let, takový byl komunismus, že jsem vlastně nebylo možné vyjít mimo hranice tehdejšího Československa. Takže moje potěšení bylo to, že během roku od září až do června jsem se vlastně chystal, kam se vydám do slovenských Karpat. Sepsal jsem si jednotlivá pohoří. A
0: taky jste prý sušil chlebové kůrky.
1: Chlebové kůrky jsme sušili v roce 1953, to bylo krátce po měnové reformě, kdy komunisté ožebračili lidi a kdy tady ještě bylo válečné hospodářství, že bylo všechno na příděl, na lístky, to dneska málo kdo ví. Takže my jsme se tady chystali se 3 spolužákama, jsem z vysoké školy, jsme chtěli jet do Roháčů, to je západní část Vysokých Tater. Tehdy již krátce to byl národní park, ale bylo to zcela opuštěné a chtěli jsme tam 4 týdny stanovat v zadní Látané dolině. A protože vlastně nebylo co, viděli jsme, že bude málo peněz a nebylo co k jídlu, tak já jsem vždycky z každé snídaně a každé večeře jsem si nechal kousek chleba, kůrky nebo patku a tak jsme, sušil jsem to na kamnech, takže pak jsme měli celý takový velký pytel a v létě jsme si to donesli na zádech několik desítek kilometrů až do zadní Látané doliny, kde jsme si z toho vařili.
0: Chlebová polívka, to já si z dětství pamatuju od babičky, to se dělávalo.
1: Ale stačil k tomu česnek, pak jsme nazbírali hřišnici u potoka, trochu toho česneku a soli a byla výborná polívka. Přežili jsme a nestlustli jsme.
0: Máte taky velikou vášeň pro ornitologii. Co by se podle vás mohl člověk naučit od ptáků, a teď nemyslím jenom létání, případně od dalších tvorů?
1: No tak moje ornitologická uvozová kariéra byla jednoduchá, protože až do 15 let, do svých 15 let, do roku 1948 jsem vůbec neměl o ptáky sebemenší zájem. Tehdy jsem náhodou přečetl knížku z otcovy knihovny, jmenoval se to Hrad na Podlesí, kde asi takový 14-letý, 15-letý chlapec jako se pokoušel chytit černolovou pěnici. A mně se to tak jako zalíbilo, že mě to úplně změnilo život, že jsem si zjistil adresu ornitologické společnosti a stal jsem se v 15 letech nejmladším členem té společnosti.
0: A netopíři?
1: Netopíři, to už je, to je trošku jiná kategorie. Ty jsem sice nemiloval jako ptáky, ale víceméně mě způsobili to, že jsem doktorem přírodních věd, protože jsem si na jejich zkoumání už v Jizerských horách udělal jakoby doktorát, který vlastně tehdy neexistoval, tehdy za komunistů nekončilo studium doktorátem, ale byl jsem tak promovaný biolog a teprve v roce 68 byl povolen si udělat doktorát.
0: Vy jste, pane Nevrlý, na léta potom zakotvil v Severočeském muzeu a v té souvislosti jste mluvil o až šlechtické svobodě.
1: Ta šlechtická svoboda spočívala v tom, že jsem si tam, věc dneska asi nemožná, mohl dělat, co jsem chtěl. Já jsem tam nastoupil a nikdo po mně vůbec nic nechtěl. Já jsem byl zoolog, přírodovědec, ale prakticky jsem si tam mohl dělat, co jsem chtěl, takže díky tomu jsem poznal Jizerské hory, ale také tomu odpovídal plat, který i z tehdejšího hlediska velice nuzlý, protože já jsem na poloviční úvazek, tehdy ještě před půlnocí jsem nastoupil a měl jsem 750 korun. A když jsem pak se vrátil do Prahy a mamince jsem říkal, jaký plat budu pobírat, tak ona se na mě tak podívala. Vzpomínám si, že ji vyhrkli slzy a řekla, na takový plat si Miloušku nemusel až tak dlouho studírovat. Ale já si vážím toho, že jsem si vlastně, tam byla taková šlechtická svoboda, kdy po mně nikdo nic nechtěla, mohl jsem si dělat, co jsem chtěla, možná právě díky tomu mohla vzniknout kniha o Jizerských horách.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu. Teď chvíle pro Romana Karpaše. Bavili jsme se s Miloslavem Neverlým o Severočeskému muzeu a relativní svobodě. Zažíval jste vy něco podobného v malé výstavní síni, kam, pokud se nepletu, vás přivedl Karel Čtveráček?
1: Takhle, ta svoboda tenkrát v té době byla hlavně vnitřní. Jako člověk nemohl moc dělat něco navenek, ale pokud šlo o něho samotného, tak to bylo dobrý si ji zachovat. A tihle lidé tohoto typu se právě setkali v malé výstavní síni a tak se vlastně ta svoboda vnitřní stala i vnější. Teda mohli jsme diskutovat o čemkoliv, kritizovat cokoliv a jako nebyl problém a vznikaly tam i docela zajímavé nápady tím pádem.
0: Vy jste taky vydal neoficiální sbírku Proměny, která byla pro první především mladé talenty první příležitostí, jak svobodně psát a taky to nakonec vidět vytištěné. Jak na to vzpomínáte?
1: No, já jsem si nedávno ty sešitky, onych asi 6, jako se na ně podíval a byl jsem nesmírně překvapen. Jsem si říkal, tak pro tyhle ty sešitky jsme udělali takový, jsme z toho udělali prostě velkou věc a že vlastně jsem si uvědomil, jak tenkrát ta doba byla zešněrovaná, že stačilo tak málo, aby se lidé dokázali nějakým způsobem projevit, hlavně ty spisovatele. I tam byl Milan Exner třeba, nebo Otto Hejnic, jako začínali tenkrát, že jo. Takže ty začátky byly opravdu takový drboučký.
0: Vy za sebou máte taky zkušenost samostatného nakladatele, kde na jednu stranu všechno je jednomyslně schváleno, ale má to taky možná odvrácenou tvář?
1: Odvrácená tvář je, že je málo času. Ale jinak, jako v dnešní době je to naprosto ideální stav, kdy se člověk rozhodne vlastně. Vždycky říkám každému nakladateli, já mám tu obrovskou výhodu, že když se něco nepovede nebo tak, no tak zkrátka to nedostanu zaplacený. Ale nemusím ty peníze vydat těm autorům, kteří teda nakonec utřou nos, že jo.
0: Vy taky stojíte za knihou o Liberci, což je mimořádně objemné dílo. Vedl jste ten široký autorský kolektiv. Já jsem ji dostala letos v březnu a je to tedy monumentální svazek. Nebál jste se o rentabilitu?
1: Já ne, ale vydavatel ano, protože jsem dostal za úkol dokonce sehnat 400 objednávek, jinakže do toho nepůjde.
0: Vy máte velké formáty rád i ve výtvarnu, ale na to je potřeba prostor a určitě příprava je nesmírně složitá.
1: No, to tak složitý není. Je potřeba se do toho pustit a ono to nějak dopadne. Ale máte pravdu, že ty velký formáty chtějí svý a tak se stává, že já třeba velké kresby dělám v kostele. V Horním Vítkově je odsvěcen kostel, kde mě tam dokam pustějí a já si tam prostě můžu malovat a to potom člověk neudělá něco umrněného. Prostě v tom kostele musíte tu monumentalitu nějakým způsobem do toho dostat.
0: A jak se autor v zásadě realistických vyobrazení přírody Jizerský hor dostane k abstrakci a k převládající černé barvě?
1: Abyste nevěřila, kolik takových lidí je, jako samozřejmě většina lidí začíná realisticky, ale potom se to stále více zobecňuje, až ta realita z toho naprosto zmizí, no.
0: Roman Karpaš v setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.

0: setkání u mikrofonu z lavičky Miloslava Nevrlého v Jizerských horách. Sedíme na jediném kusu žuly, který je svrchu opracovaný, drážkovaný a na něm je rozevřená kniha. Celá tahle lavička váží 5 tun a je to dárek k 90. Miloslava Nevrlého od Ještěcko-Jizerského horského spolku. A já cituji z drobné publikace už zmíněné Rok v Jizerských horách, která připomíná půl století od prvního vydání knihy o Jizerských horách. A na tom drobném spisku se podíleli oba dnešní hosti. Miloslav Nevrlý původními promluvami ke každému měsíci a Roman Karpaš knížku ilustroval. Tak tedy září, měsíc jeleního řevu. Mezi tiše se otáčející souhvězdí vstupuje už brzy po půlnoci na jihovýchodním obzoru mrazivý Orion a neomylně zvěstuje konec letních cest. Vzduch je jako nabroušená čepel. Pane Nevrlý, dá se tohle v Jizerkách ještě zažít?
1: No tak myslím, že tohle to asi jo, protože Orion stále svítí, tvoje slunce zapadá, takže dá se to zažít, ale tam třeba na té velké Jizerské louce, kde jsem to zažíval, tak tam já už, tam jsem chodil vlastně celá 10 let, ani se tam někoho potkal. A dneska vlastně 100 metrů kolem té Jizerské louky vede cesta, na které pádí desítky a desítky bikerů, cyklistů. Takže já už tam raději nechodím, ale v podstatě zažít by se to asi dalo.
0: Prožíváme klimatickou změnu, mladí kvůli ní trpí zasmušilostí a nemají děti, což považuji za jeden extrém. Někteří politici zlehčují a ruší, což považuji za extrém druhý. Jaký pozorujete vy, pane Karpaši?
2: A já myslím, že to každý vidí a kdo tu změnu odmítá, tak je prostě ignorant. Skoro mě děsí, že někteří lidé, kteří nám vládnou, právě takový ignoranti jsou. Je to evidentní a co mě teda na tom nejvíc vadí, je, že vlastně i tato klimatická změna se stala vlastně předmětem biznisu. Jo? Jako to, že tady bude jednou, že tady bude teplo, tak to je přece normální. Když tady byla takzvaná malá doba ledová v 17. 18. století, teď tady máme meziledovou dobu, bych řekl, tak zase se to jednou vrátí zpátky. No. To je věc přírody a mám takový pocit, že ty naše snahy tomu trošku nějak pomoct, že ty jsou jenom takový jako pomocný, to je jako ty to nezmění.
0: Pane Nevrlý, vy říkáte, že lidstvo škodí přírodě v podstatě od začátku své existence a největší škody už napáchalo. Jaké?
1: No tak já myslím, třeba když zůstaneme v Evropě, tak když odešel mezolit a nastal neolit, kde lidé začali, už nebyli lovci a sběrači, ale začali pěstovat, stali se z nich zemědělci, tak vykáceli vlastně prakticky celou Evropu, protože tady v Evropě byla z hlediska biologického zóna lesů a hájů, no a dneska tam, kde byly lesy, tak jsou dneska pole a louky, kde žili pratuři a prakoně, tak tam jsou, tam dneska se pasou krávy.
0: Nakonec ty jsou tady i kousíček od nás, jizersko-horské kravky, hnědé plemeno, nějakých 50 metrů od lavičky Miloslava Nevrlého. No a čím si vysvětlujete, že z toho vlastně lidstvo vždycky prozatím celkem obstojně vyklouzlo?
1: No, to právě většina lidí si myslí, že to řídí nějaký vesmírný rozum, ale ještě se neshodli na tom, jestli to je lidský rozum nebo boží rozum. Byly třeba zakázány freony, takže zmizela nějaká ozonová díra. Lidstvo dělá, co může, ale v podstatě je to možná skutečně pak na nějaké vyšší moci. Tady Roman hovořil o tom, že se že mění podnebí, to je věc, tady před několika tisíciletí třeba neexistoval, nebo 10 000 let neexistoval třeba Středozemní moře, byly tady až sem do Jizerských horách dosahoval od severu ledovec. Ty změny byly 100x větší, než jsou dnešní změny, jestli třeba je někde malinko padá víc popílku. Zatím jsou ty změny, myslím, nepatrné. Jako přírodci, myslím, že že se dneska vyhrotilo mezi nějakými ochránci, takzvaný ochránci přírody a těmi, kteří tak není pochyb, že existují zásadní změny, ale myslím, že zatím to lidstvo přežije.
0: Pane Karpaši, vy jste naplněn nadějí nebo skepsí?
2: Ale to dopadne dobře, protože my jsme vlastně součástí přírody, my se snažíme možná z té přírody někdy vydělit, ale to je nesmysl. Prostě ta příroda nakonec sama rozhodne, co s náma bude.
0: Děkuju. Roman Karpaš a Miloslav Nevrlý v setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.

0: Setkání u mikrofonu s Miloslavem Nevrlým a Romanem Karpašem se pomalu blíží k závěru. Vy oba pořád formujete kulturní tvář severních Čech. Jsou podle vás Jizerské hory nevyčerpatelné téma, pane Karpaši?
1: Já když jsem začal psát tu edici Jizerské hory, tak jsem za Milou byl, chtěl jsem, aby se mi na tom nějak jako podílel a říkal jsem mu, hele, já to chci udělat tak, aby si po mně nikdo neškrt, prostě tam bude všechno. Jo. A Mila se jen usmíval, no a pak když jsem se do toho pustil, tak jsem zjistil, že to opravdu tak je. Ty Jizerky jsou nevyčerpatelnou studnicí všeho možného.
0: A jak jsme se shodli cestou sem na lavičku, jsou taky neokoukatelné.

0: týdnu oslavíte narozeniny. Oba dva jste narozeni den po sobě, ale každý v jiném roce. O čem sníte, pane Neverlí?
1: Já už s ním jenom o pokojném konci a abych bezhraví se dožil a jsem vděčný za celý život.
0: Pane Karpaši?
2: Já s ním o tom, abych měl ještě dost času udělat všechno, co jsem si přece vzal.
0: A poslední věc, váš život v jedné větě, Roman Karpaš.
2: Dejte, je to aspoň trošku užitečný.
0: A Miloslav Neverlí?
1: Velký dík za všechno.
0: Pánové, já děkuji vám oběma, že jste přijali pozvání Českého rozhlasu Liberec a moje sem na lavičku. Já si toho velmi vážím. Ještě jednou opakuju, že hosty setkání u mikrofonu byli Roman Karpaš a Miloslav Neverlí. A vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, děkuji za pozornost. Pěkný den přeje M.A.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: historických pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Čekací doby u neakutních pacientů dětské psychiatrie v Liberci se protáhly až na 8 měsíců. Jablonecké dopravní hřiště čekají úpravy. Liberec čeká ve fotbalové šancelize zápas s Jabloncem. Odpoledne bude převážně slunečno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. S delšími čekacími lhůtami musí pracovat oddělení dětské psychiatrie v liberecké nemocnici. Kvůli rekonstrukci pavilonu na Králově háji je teď oddělení v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice. Tam má ale k dispozici poloviční počet lůžek. Akutní případy se lékaři snaží zvládnout do týdne. Na neakutní se dostane po 7 až 8 měsících, říká primářka Šárka Konečná.
2: Počet lůžek nenafoukneme, takže se jako natahuje ten pořadník. Jsme rozmístěni vlastně do dvou budov, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybaveny tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium první polovině příštího roku skončí.
1: Jablonec nad Nisou vybral firmu, která opraví dětské dopravní hřiště. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Oprava areálu v ulici Podskalí bude stát zhruba 10 milionů korun a začne už v září. Nové budou například povrchy nebo osvětlení. Práce mají být hotové v roce 2028.
3: Firma opraví taky světelnou signalizaci. Nově na hřišti vzniknou dvě křižovatky pro cyklisty. Díky nim si děti mají osvojit základy bezpečného fungování v silničním provozu. Kromě toho bude na hřišti taky nová zeleň a mobiliář. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentura AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci pojednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Ve fotbalové šancelize se dnes střetne Jablonec s Libercem. V pořadí již 68. podještěcké derby začne v 15 hodin. Těší se na něj útočník hostujícího Slovanu Vasil Kušej. Moc dobře přitom vnímá kvalitu soupeře.
4: Je to velký zápas pro fanoušky, pro klub, vlastně i pro nás. Mají kvalitní tým, mají dobrou sérii za sebou a vlastně my potřebujeme navázat na tady ty výkony, na tady ty body, hlavně bodově, a chceme ten zápas prostě zvládnout, takže doufám, že přijde co nejvíc lidí, že nás přijdou podpořit. My jim na hřišti vlastně se nějakým způsobem obděčíme, že nás podporou, že nás ženou každý zápas, že jsme rádi, že nám chodí vlastně podporovat. Počasí.
1: Odpoledne bude většinou slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. A nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Jesený na Sebelsku havarovalo osobní vozidlo do sloupu elektrického vedení. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je čas nedělního poledne, 4 minuty po 12. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. Dnes můžete, alespoň podle kalendáře, slavit s nositeli jména Boleslav. A kromě záplavy českých knížat na přelomu 1. a 2. tisíciletí vás určitě napadne jméno českého herce a komika Boleslava Polívky. Tak pokud nějakého Bohuslava, kromě toho českého slavného, znáte, určitě mu nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
0: Písničky na přání s Alešem.

Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Liberec to znají, ti méně pravidelní se teď aspoň dozvědí. Telefon k nám do studia 22 155 37 22. No tak to je telefon, který plní vaše hudební přání a bude je plnit v těch následujících 60 minutách. Stejně tak, když napíšete svoje přání do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz, no a nebo tradičně pošlete ve tvaru SMS na naše telefonní číslo 911 04, ten tvar je zahrajte Liberec mezera váš text. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny a také připomínám to, že za chvíli splníme už vaše první dnešní hudební přání.

0: Král českého country Michal Tučný, písničky na přání, které jsou tady s vámi na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Jak už jsem říkal, telefon 22 155 37 22. Ten plní vaše hudební přání. Do Olomouce voláme. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se v Olomouci, ještě jednou Český rozhlas Liberec. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane moderátore. Tady je Jindla od Olomouce, tu písničku chci pochlat vám i kolegům, co nevidím, co dělají šupel, vy písničky a jste prostě český rozhlasli beleči a šupel a nakledanou.
0: Takže posíláme písničku do Olomouce. Ano. Mějte se hezky, mimochodem Freddie Mercury by včera oslavil 80. narozeniny. Mějte se hezky, Radio Gaga už je tady.

0: jedna z nejikoničtějších nahrávek kapely Queen, Radio Gaga ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou písničky na přání, telefon 22 155 37 22 vyzvání. No a tak my uděláme jednu jednoduchou věc. Zeptáme se, kdo pak je tam?
1: Haló, haló, Aleši, tady Šárka z Liberce.
0: Zdravíme.
1: Zdravím.
0: Co to bude dnes?
1: Dneska to bude taková trošku divočina a bude to pro Bena vokála z Hrádku, protože toho jsme včera nemenovali, tak by to bylo pro všechny rochlitováky, včetně vás. A panu Lastinelovi bych zkázala, že se v úterý v 15 hodin sejdeme s panem Loučkem a pokud by měl čas a chuť, tak to bude úplně a zajdem do parku. A tím pádem zdravím i Boženku a všechny známí. A vy prosím ještě nezavěšujte, pak bych vám něco potřeba ještě říct.
0: Dobře.
1: Rychle.
0: Jsme na zkoušce. Děkuju. V roušce kapela Vohnout, vzpomínka na léta covidová. Posíláme to éterem, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Jsme na zkoušce v roušce.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kapela Reamon a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále plníme vaše hudební přání, stále telefonujete na číslo 22 155 37 22. Stejně tak jako teď. A tak já se opět ptám, halo, halo, kdože tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobré odpoledne všem přeji. Tady Barbora z Kuřív od Zralska. Tak, kdo má po obídku, tak pěknou kávečku přeju. Kdo ještě nemá po obídku a obědvá, tak dobrou chuť přejeme. A pustíme si písničku od naší Haničky Zagorový, Hej mistře basu. Bude to pro Jarušku do Friedlandu, pro naši babičku do Friedlandu a i pro návštěvu, co tam teď má. Tak a taky pro vás.
0: Takže moc krát děkujeme. Hej mistře basu. Tak, Hana Zagorová, Karel Wagner. My to posíláme, no a těším se brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bellamy Brothers, Crossfire, mimochodem písnička, kterou měl ve svém repertoáru Karel Gott. Srdce jako kámen se to v české verzi jmenuje. 12:35, příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, s vámi jsou písničky na přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: No, dobrý den, Aleši, zdraví vás Iva Zarechová, zdravím i posluchače všechny, co tam volají a nechávají si hrát písničky, ale já bych vás chtěla poprosit o písničku od divokého Běla Čmelák a chtěla bych to poslat svoji dceři Ivě Hrabalovi do Jablonce nad Jizerou, která slaví dneska narozeniny, a takový dáreček chtěla bych jí popřát všecko nejlepší a ať se furt usmívá, je taková, jaká je, a že jsem na ní pyšná.
0: Tak to bylo úžasný přání. Písničku navrch tomu posíláme. Čmelák a divoký Byl, mějte se hezky, jak v Jablonečku, tak v Harachově, a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: zřejmě nejslavnější skladba britské kapely Moody Blues, Noc v bílém saténu, Nights in the White Satin, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou písničky na přání, no tak pojďme plnit to další. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den. Tady Jarka Zvěšnova, chtěla bych nechat zahrát písničku Tarzan Boys. A písnička by putovala pro Šárenku a pro všechny lidičky, kteří si necháváme zavolat. Popřát vlastně, pardon, a přeju vám hezký vysílání a možná, že ještě večer zavolám. A mějte se krásně a všem přeju hezkou neděli.
0: Tak léta 80. Baltimora a Tarzan Boy, letí to k vám, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

Taneční léta 80. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec stále telefonujete, stále píšete těch vzkazů, které dorazily k nám do studia ještě před samotným vysíláním, bylo poměrně velké množství, tak určitě se na některé z nich právě teď dostane. Hezkou neděli. Dnes má 54. narozeniny Eugen Hatz, americký zpěvák, DJ a herec ukrajinského původu, známý z Gypsy punkové kapely Gogol Bordello, která často koncertuje i u nás. Naposledy letos srpnu na festivalu v Trutnově. Teprve je objevuju v souvislosti s knihou Naprosto osvětlenou, kterou právě čtu. Podle ní byl u nás natočen film se stejným názvem, kde si zahrál po boku Eliáha Wooda. Tak něco od Gogol Bordello, prosím, všem přátelům, kteří podnítili můj zájem, zejména Davidovi Svobodovi, děkuje Silvie z Prahy.

písničku, kterou jsme vybrali z vašich písemných přání, která k nám dorazila, nebo které k nám dorazily do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Ještě jeden zkaz tu máme. Dobrý den, zahrajte Ztratený ráj, Vašo Patejdl a Heidi Janku. Děkuji, Petr 75. Tak to bude poslední dnešní hudební přání. Za chvíli je tady 13. hodina. Po 13. hodině už zprávy a také reportáže z našich nejzajímavějších míst, tedy reportáže z hradů, zámků a jeskyní i tajemných míst s naším rozhlasovým kolegou Pavlem Kudrnou. A já se na vás těším opět ve dvě. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.

0: V Jablonci nad Nisou se dnes hraje fotbalové podještěcké derby. Podle policie bude zápas rizikový. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci objevili dělníci neznámou šachtu. Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Odpoledne bude převážně slunečno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policie se připravuje na dnešní zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem nad Nisou a Slovanem Liberec. Podještěcké derby začne v 15 hodin na stadionu Střelnice. Policisté utkání vyhodnotili jako rizikové. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
1: Ze strany některých neukázněných příslušníků klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno bezpečnostní opatření. Jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města a jeho okolí.
0: Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka musela vzniknout ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět.
2: Bylo velké veřejné koupaliště, to zachytávalo vodu z takzvaného kasárenského potoka, který tam pořád je pod tím terénem, a my jsme narazili na tuhle neznámou šachtu, která byla stále funkční, takže ji vyčistíme, zachováme a bude zase schovaná pod terénem, jako byla doposavat. Je přesně v průčelí za takový zelený ostrůvek.
0: Česká obchodní inspekce informovala, že více než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Kontrola probíhala od začátku dubna do konce června a sledovala přes 230 obchodů, včetně těch internetových. Inspekce odhalila, že někteří obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku posledních 30 dnů před slevou. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského muzea, Zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde bupůda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou slunečno, přes den bude zejména na severu a na horách přechodně oblačnosti více. A nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Bystrá nad Jizerou na Semelsku havaroval motocyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně. V Liberci je uzavřená část Jablonecké ulice, a to od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Klášterní. Probíhají tam stavební práce. Objížďka vede přes Šaldovo náměstí a ulici Rumiancevovou. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Ještě jeden raz.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tam. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tři výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Stříková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně na centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vy léčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Stříčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Wirschmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinský Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako Ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec neboli jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo Ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech, té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal? Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách, nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Koupací biotop v Vodkovicích nad Mohelkou by měl být hotový příští léto. Speed Festival v České Lípě nebude, organizátoři vracejí vstupné a registrační poplatky. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojediněle slabý déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné

0: Konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
1: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fídnerova Hanichov.
0: Celkem 44 milionů korun bude stát přírodní biotop v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Ve městě nahradí nefunkční venkovní koupaliště s betonovou nádrží, které je už několik let zavřené. Stavební práce na biotopu mají začít během září.
2: Nahradit zchátralé koupaliště biotopem se radnice snažila několik let, výběrové řízení ale musela pro nezájem čtyřikrát zrušit. Teď ale zastupitelé vybrali společnost PK Advisor, která má na stavbu 11 měsíců. Hotový by tak měl být v červenci příštího roku. K čištění vody v nádrži se využijí vodní rostliny a mechanické filtry. Město očekává, že na vstupném a občerstvení by mohlo vybrat 2 až 2,5 milionů korun, přičemž náklady na elektřinu a obsluhu by měly být v podobné výši. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Letošní ročník Speed Festivalu v České Lípě, který byl plánovaný na 11. až 13. září, se neuskuteční a přesune se na příští rok. Oznámili to organizátoři akce na své facebookové stránce. Jako důvod uvedli změny v partnerské podpoře festivalu, kvůli kterým by museli výrazně omezit připravovaný program. Veškeré hrazené vstupné, registrační poplatky a další vybrané platby budou vráceny v plné výši. O vrácení peněz není nutné žádat, probíhá automaticky v platebním systému. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Návštěvě amerických vyslanců předcházela dohoda mezi Moskvou a Kyjevem o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
3: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno. K ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích ojediněle při vyjasnění až 5 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý déšť. Večer od západu vyjasňování a teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Krištofově údolí na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Nehoda je bez zranění a projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S vámi je nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a krátce po 14. hodině vám přejeme pohodový poslech. Dnes je 6. září a když se k dnešnímu dni ohlédneme do historie, tak tam najdeme například rok 1938, kdy v České Lípě proběhla manifestační schůze českých a německých demokraticky smýšlejících občanů na podporu akce petičního výboru Věrní zůstaneme pro spravedlivé vyrovnávání s Němci a pro ochranu Čechů před fašistickým terorem. A ještě jedno výročí, ve věku 52 let zemřel ředitel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou doktor Stanislav Urban, který ústav proměnil ve významné vědecké, odborné a kulturně výchovné pracoviště. To se psalo rok 1976. A třeba za pár let v historických zápisech uvidíme i tu následující událost. 143 let železniční historie v Mimoni je u konce. Od 1. října bude oficiálně zrušená kilometrová trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy. Dnes naposledy se tak mohou zájemci svést historickým vlakem. A my v tom budeme s naším vysíláním za malou chvíli i naživo.
3: Pohodové odpoledne s

0: Písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, Marie Rotrová, a měli jsme se potkat dřív, teď 14 hodin a 12 minut. Dnes naposledy se mohou fanoušci vlakové dopravy svést po železniční trati kolem budovy starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy totiž rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušená. Proč to už na místě zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková? Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak staré nádraží v Mimoni bylo součástí původní železniční tratě na Českou Lípskou. První osobní vlak sem přijel 1. listopadu 1883. Vlaky tehdy jezdily čtyřikrát denně a cesta třetí třídou stála 50 krajcarů. Ovšem ten provoz vydržel necelých 17 let. 16. září roku 1900 nastal konec. Vlaky se přesunuly na nové koleje přes vlastně nové nádraží, které v Mimoni slouží dodnes. A to protože byla uvedena do provozu nová trať Česká Lípa Liberec a ta vlastně to původní staré nádraží míjela. Od té doby tedy přes to staré nádraží jezdily jenom vlaky nákladní, stala se z toho vlečka pro různé mimoňské podniky jako Tonet, Vojenské lesy a podobně. No a v posledních letech ovšem nebyla vlastně vůbec využívaná a proto také drážní úřad souhlasil se zrušením této vlečky, která tedy měří necelý 1 kilometr.
0: Ale koleje ze starého nádraží v Mimoni měly původně pokračovat ještě dál kam?
1: To je pravda, úplně původně se počítalo s tím, že odtud povede vlastně železniční trať ještě směrem na Stráž pod Ralskem, na Osečnou, Český Dub až do Hodkovic. K tomu ale vlastně nikdy nedošlo a dodnes vlaky tímto směrem z Mimoně vůbec nejezdí.
0: Zbude vůbec té trati něco do budoucna jako připomínka, nebo se trať úplně zmizí a ztratí?
1: No tak moc z ní asi nezbude, protože koleje zřejmě půjdou do šrotu. V současné chvíli ještě stát jedná o prodeji části pozemku městu Mimoň, protože radnice tady chce zrušit ty železniční přejezdy hned na 5 místech, konkrétně v ulici Usila v Pražské ulici, 2 přejezdy v ulici Hvězdovská a 1 přes silnici na Svébořice. Ta jednání samozřejmě ještě chvíli potrvají, ale podle starosty Mimoně Petra Krále z hnutí ano, vlastně ta trať tím, že už nemá jiné využití a význam, tak vlastně co jiného sní.
0: A jak ty dnešní rozlučkové jízdy vlastně vypadají a kolik už přilákali zájemců?
1: No tak zájem je obrovský. Na tu první jízdu se přišli podívat opravdu jako stovky lidí, že se ani vlastně nevešli do vlaku a museli zůstat na nádraží. Jsou tady nejenom místní lidé, ale i různí železniční fanoušci opravdu z celé republiky, dokonce i z Polska. Lidé se tady mohou svést historickým motorovým vozem přezdívaným Hurvínek. Jezdí se vlastně tedy od staré nádražní budovy k tomu současnému nádraží. No a akci zajišťuje společnost Die Länderbahn, která vlastně v současné době provozuje ten běžný vlakový provoz mezi Libercem, Mimoní, Českou Lípou vlastně až do Děčína.
0: Z Mimoně na Českolipsku se do vysílání Českého rozhlasu Liberec přihlásila Jana Pavlíčková. Jano, díky a opět brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: 14 hodin 24 minuty voláme Hydrometeorologický ústav český k tomu. Jana Ehertová už je na telefonu, to aby se mi to rýmovalo. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já nevím jak vy, ale já jsem si všiml, že se tam venku ochladilo. Tak co nám dělá počasí teď aktuálně?
2: No i když svítí sluníčko, máme převážně také skoro jasno, polojasno, přechodně až oblačno, ale většinou je to tedy to polojasno, tak ty teploty v Libereckém kraji aktuálně nejčastěji od těch 17 do téměř 20 stupňů, nejteplejší stanice Česká Lípa 19,6 stupňů Celsia, na horách máme teploty kolem těch 14 stupňů Celsia.
1: No to jsme se moc nepochlapili na to, že máme stále ještě léto. Jak to bude v těch následujících dnech, začátek nového pracovního týdne, bude to tam s teplotami o něco lepší?
2: Tak během zítřka k nám začne proudit teplejší vzduch od jeho západu. A na těch zítřejších teplotách se to ještě úplně tak neprojeví, protože budeme mít během celého dne velkou oblačnost, budeme mít téměř zataženou, oblačno až zataženou. A ty teploty budou srovnatelné s těmi dnešními. Ale projeví se to hlavně během úterního dne, kdy očekáváme, že už i ty minima budou vysoko. By se mohly pohybovat kolem 16-17 stupňů Celsia. A během toho úterního dne stačí vystoupit v Libereckém kraji na 23 až 27, na Českolipsku možná až 28 stupňů Celsia.
1: Nakufrovat, protože my vidíme ještě dál a tak začínáme nový pracovní týden zítřkem, tak to snad jako nakousneme i středu a čtvrtek. Milovníkům hub řekněme, že pro vás dobře, že tam by tak mohlo být skutečně zalito. Tak jak to vypadá?
2: No, vzhledem tomu, že opravdu úterý bude velmi teplé, tak z úterý na středu a ve středu bude přecházet přes naše území studená fronta a na té studené frontě se vyskytnou četné přehánky, bouřky, déšť, takže během středy zataženo, s deštěm, s přeháňkami a tak dále. Takže to teplo podpoří růst hub ty srážky, které přijdou během středy a počítat s tím, že ve středu se rozhodně ochladí. Očekáváme, že ty teploty nepůjdou přes 20 stupňů Celsia a budou se udržovat někde kolem 15, 16, 17 stupňů Celsia.
1: Léto je takzvaně ve finálové rovince pro letošní rok extrémně teplé, v některých dnech určitě ano. Máte tam nějaký tip, že k nám ještě třeba nějaké letní dny, babí léto a něco podobného v budoucnu dorazí?
2: Tak víte moc dobře, že tak zase tak úplně daleko nevidíme, ale po té studené frontě zase budeme mít tendenci takého pozvolného oteplování, takže ne, že by po té studené frontě nám zůstala kosa a už bychom šli rovnou do podzimu, to zase ne, ale nějaké pozvolné oteplování tam ke konci týdne je.
1: Takže samá pozitiva sociální jistoty, je to jasné v těch následujících dnech. Jana Ehertová, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My za to děkujeme, no a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která zazněla v kultovním československém filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. To se psalo rok 1964 a písnička, která zněla také v našem vysílání v písničkách, které nestárnou. Tereza a Valdemar Matuška. Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby?
3: Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec.

0: Písnička, kterou měl původně ve svém repertoáru Bob Dylan, o rok později pak nastartovala hvězdnou kariéru okaté Australanky Olivia Newton-John. I'm That For You ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď ve 14 hodin a 46 minut. Malé děti určitě znají pohádky, jak jsou na tom, ale se starými českými pověstmi. Na jednu klíčovou postavu z našich bájí se předškoláku ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě, tím dělá takový ty kopečky.
4: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
4: Aby tam rostla zelenina anebo oves,
3: aby si ochutnal.
4: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
4: Protože dřív ještě asi traktory traktory nebyly.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojedinělé slabý déšť a teploty až 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
4: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
2: Město Liberec po třetí prodloužilo termín.

0: Mí na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži se tak otevře nejdřív na konci září, zbývající části zhruba o měsíc později. Kvůli více pracím také vzrostla cena, a to z necelých 80 na 87,5 milionu korun. Jak pro ČTK uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek z SLK, komplikace nyní působí hlavně bývalý náhon po cestou, který je staticky nestabilní, takže původně zvolená stavební metoda nefungovala a stavaři museli zvolit jinou. Krkonoš se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí, více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
1: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno. K ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8. V údolích při vyjasnění naměříme 5 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude převládat velká oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý déšť. Večer od západu vyjasňování a teploty vystoupí na 18 až 21. Na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 v Kořenově na Jablonecku se střetla 3 osobní vozidla, projíždějte tudy opatrně. Na silnici 1/35 u obce Dlouhý most také dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po nedělní 15. hodině a i teď vám přejeme pohodový poslech. Říká se, že každý den se najde důvod ke slavení. A tak dnes můžete, alespoň podle kalendáře, slavit s nositeli jména Boleslav. A kromě záplavy českých knížat na přelomu 1. a 2. tisíciletí vás určitě napadne jméno českého herce a komika Boleslava Polívky. Narodil se ve Vizovicích do rodiny drogisty Jaroslava Polívky. Za stvárnění postavy faráře Holého ve filmu Zapomenuté světlo získal Českého lva a cenu za herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 1997. Druhého českého lva dostal za roli ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Film byl tehdy také nominován na Oscara. No a ještě pohled do světa. V Kanadě dnes slaví svátek práce, ve Svazísku den nezávislosti, v Pákistánu den obrany a dnes se také slaví židovský svátek Rosh Hashana, kdy nový rok začíná po západu slunce. A ještě jeden svátek. Dnes je také světový den bahňáků. Nejde o děti z kotačících bahně, ale řád dlouhokřídlých ptáků, kteří hledají potravu procházením bahnitých či mělkých vodních břehů. V bahňáky se konečně mohou někdy změnit i fotbalisté. Stačí, když vydatně zaprší. I proto se možná vydáme za fotbalem. Na jabloneckém stadionu Střelnice před chvíli začalo už 68. podještěcké fotbalové derby. O zápase mezi Jabloncem s Libercem v rámci šance ligy uslyšíte přímo z místa už za pár minut.
2: Pohodové odpoledne s Alešem.

0: Kdo vchází do tvých snů, má lásko? To je otázka, kterou si teď pokládal ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Václav Neckář. Fotbaloví fanoušci si teď pokládají úplně jiné otázky. Ti sledují na různých aplikacích fotbalové derby mezi Jabloncem a Libercem, nebo možná patří mezi ty šťastnější, co se dostali na stadion. Náš slibovaný pohled na Jabloneckou Střelnici je tady, kde v těchto chvílích probíhá podještěcké derby, tedy fotbalový zápas mezi Jabloncem a Libercem. V hledišti je i náš moderátor ranního vysílání a také komentátor regionálních sportovních akcí Martin Kolín. Martine, hezké odpoledne.
1: Je to tak, hezké odpoledne i tobě do studia a samozřejmě posluchačům Českého rozhlasu Liberec.
0: Už je slyšet, že se tam skutečně něco děje, takže moje první otázka. Rivalita mezi Libercem a Jabloncem je pověstná. Projevilo se to i v dnešní návštěvnosti a kolik lidí na derby vůbec přišlo a jaká tam je atmosféra?
1: Tak projevilo se to samozřejmě, můžeme doplnit už v týdnu oficiální sociální sítě, nebo respektive profily na nich Jabloneckého celku hlásily vyprodanou Jabloneckou Střelnici. Nutno podotknout, ale že tomu tak v realitě není. Pravda, je tady jeden sektor, kde se lístky neprodávaly záměrně, byl původně určen jako bezpečnostní a zároveň na něm byla i reklamní plachta. Tam se tedy počítalo s tím, že vyprodáno nebude. Na druhé straně, na té tribuně krátké za brankou, tam se také hlásili dva sektory, že budou vyprodané domácími fanoušky a při pohledu je to prořídlé. Kdybych řekl, že z těch dvou sektorů bude zaplněna čtvrtina, pravděpodobně to bude reálné. A na druhé straně, co se atmosféry týče, ta je i přes některá chybějící místa více než skvělá. Prvních 10 minut se ale neslo ve velkém tichu. Atmosféra byla vlažná a bylo to v rámci celoligového protestu napříč možné kriminalizaci pyrotechniky. Na tom se ostatně dohodly veškeré fanouškovské tábory nebo velká část fanouškovských táborů napříč ligovými celky. Teď už se ale fandí, jak je pravděpodobně slyšet ve vysílání.
0: Slyšíme to určitě výborně. Policie považovala derby za rizikové, ty už si z větší části odpověděl. Jak to z hlediska policejního zajištění akce vypadalo třeba před zápasem v okolí stadionu?
1: Tak v okolí stadionu, myslím si, notoricky známá věc, a to je uzavření Vrchoslavické ulice. V okolí stadionu je tedy neprůjezdná, to znamená, pokud někdo přijede právě při příjezdu ze silnice 1/35 a následně 1/14 do Jablonce, tak neprojede Vrchoslavickou, to je dobré vědět. A jinak samozřejmě v okolí stadionu všude, ještě před dobou bychom mohli říct policejní Antony, dnes to tak není, dnes to jsou policejní dodávky, ale kam se člověk podívá, ať už je to vstup do hostujícího sektoru, nebo právě i různě za domácími tribunami, jsou připraveni těžkouděnci pro případný zásah. Bych ale můžeme připomenout, že se vlastně historicky nic moc vážnějšího mezi oběma tábory nedělo. Jenom tedy policie byla aktivní i v Liberci, to z toho důvodu, že liberečtí panovci měli připravený pochod od liberecké radnice, směrem na Wignerovu, následně autobusy a také tramvajemi se přesunuli do Jablonce, odkud tedy měli právě pochod na samotný stadion. I to bylo za doprovodem policie.
0: A teď otázka, kterou nemohu nepoložit. Jak probíhá sám zápas? Padl nějaký gol, máme, počítám 17. minutu utkání, tak jak by si to zhodnotil?
1: Je to přesně tak, 17. minuta se nám před okamžikem skončila, teď už tedy minuta 18., takže odhad více než přesný. No, liberecký fanoušků, byť je za tou brankou spoustu, pravděpodobně zatím hra moc nepotěšila. Můžeme připomenout hned první minutu, to Jablonec střelil břevno, na druhé straně poté doplňme ještě 8. minutu, kdy Jablonec opět střelil břevno, zatím tedy razítko je Jablonec, ale gol ten nepadl ani na jedné straně. Znamená to tedy 18. minutu a vyrovnané skóre 0-0.
0: Tak to byl náš kolega Martin Kolín, který jako správný fotbalový fanda sleduje v hledišti Jabloneckého stadionu Střelnice podještěcké derby. Jak zápas dopadne, se samozřejmě dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak tedy Martine, děkujeme a těšíme se opět brzy naslyšenou.
1: Taky děkuju moc, pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: přelomu let 80. a 90. to byl buldozer dívčích srdcí Richard Mark ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naivní divadlo v Liberci zahájilo novou sezonu. Letos se diváci mohou těšit na uvedení 3 inscenací. Nově si mohou vstupenky zakoupit online v elektronickém systému. Obnovou přes léto prošla také malá scéna divadla nazývaná Studio.
1: Vstupujeme do studia Naivního divadla v Liberci. Je tady několik novinek, které diváci uvidí hned na první pohled. Je tady 6 řad židlí. Zvedlo to nějak kapacitu toho prostoru?
2: Ano, to byl hlavní důvod, proč jsme tu rekonstrukci dělali, nebo jeden z hlavních důvodů. Kapacita studia se mírně navýšila, řekl bych o 20%. Ono se to liší podle toho, jestli budeme hrát pro malé děti nebo pro dospělé publikum večer.
3: Vysvětluje dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
2: Ta rekonstrukce studia ještě probíhá. Došlo ke kompletní přestavbě toho hlediště, takže se do něj vchází ze zadní řady, se bude sestupovat tím hledištěm středem, že tam nemáme už tu boční uličku, která byla u stěny, že to máme vycentrované na střed vzhledem k jevišti.
3: Prošla i divadelní světla, jak říká osvětlovač Martin Šulc.
4: Tady v tomto sále byly světla, která pamatovala možná ještě rok 1975. Pořád jsme zůstali u standardní technologie halogenových žárovek.
3: V nové sezóně návštěvníky Naivního divadla čekají celkem 3 premiéry.
2: Už vlastně od půlky srpna zkoušíme novou inscenaci, která se jmenuje Vzhůru na Schelmberg. Je to třída rozličných a velmi netypických zvířat, které co by kolektiv neúplně dobře fungují, a proto se jejich učitel mravenečník rozhodne je stmelit tím, že je vezme na bojovou hru na hrad Schelmberg. My oslovili Roberta Smolíka, on nám píše pohádku pro jednu herečku, bude to Lára Vokálová, bude mít solový projekt, který se jmenuje Princezna a drak. Pak naváže celosouborovka, bude to volné pokračování hudebního představení Jukebox, tentokrát se zaměříme na písně spojené s kinematografií.
3: V červnu příštího roku, tedy v závěru sezóny, bude Naivní divadlo tradičně pořádat festival s názvem Mateřinka.
2: Jedná se o festival profesionálních loutkových divadel, která u nás se hrají své inscenace pro děti předškolního věku. Bude to již 29. ročník.
3: Dodává Vít Peřina, dramaturg Naivního divadla. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Hudební výlet do roku 1977 do Nizozemska za kapelou Pasiket a autorem a hudebníkem Wernerem Theunissenem, který tuhle skladbu napsal jako první. Česká verze tu byla s Věrou Špinárovou, Georgie a písničky, které nestárnou. Herec Jiří Cízler, kterého teď uslyšíme díky rozhlasovému archivu, býval koncertním mistrem divadelního orchestru a právě v roli prvního houslisty zažil mnohé legrácky, které směrem k hráčům vyváděl dirigent Miroslav Brož. Jednou ale došlo i na něj.
1: On nasadil Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl takový úkol, že až to skončí, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, že on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. Pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. My jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Dirigoval na tři a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč, koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej túra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, co a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádný nebyl aplaus. Páč, ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtila, zabil se, jo, protože to bylo, mysleli, že zval ten Otello, no jo, to... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, že jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle v oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pál, tato pojď domů, nebo to bude na tobě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Emigrant a vysílání Českého rozhlasu Liberec 11 minut před 16. hodinou. Říká se, že nikdo neumí udělat knedlík tak dobře jako my Češi. Přesné místo jeho vzniku ale nejde určit, protože jídel na bázi vařených či smažených těstovin a masových kuliček vzniklo nezávisle na sobě v různých částech světa spousta. Více nám v dalším díle seriálu, jak je to doopravdy, prozradí Jan Křemen.
1: Ano, byla doba, kdy se kulička masa nazývala knedlíkem. Ale kdo uvařil první takzvaný středoevropský knedlík, tak o tom se dodnes vedou spory. O jeho prvenství se přou Češi, Rakušané a Němci. Nejstarší archeologické nálezy předchůdců knedlíků pocházejí z území Rakouska, a to z oblasti kolem jezer se stavbami na kůlech, a bylo to v letech 2500 až 1800 před naším letopočtem. První dochovaný písemný recept na jídlo podobné knedlíku se pak podařilo vědcům prokázat v římské kuchařce, a to zhruba kolem roku 400 našeho letopočtu. Starověké knedlíky se však tehdy dělaly hlavně z masa a smažily se na sádle spíše než vařily. Důkazy o konzumaci plněných vařených knedlíků pocházejí ze staré Číny z období vlády dynastie Tang, tedy z let 618 až 907. Knedlík v dnešní podobě, tedy vařený z moučného či bramborového těsta, servírovaný jako příloha, byl uvařen až později. Od 17. století se ve střední Evropě začala do těsta přidávat mouka a tyto buchty se začaly vařit v horké vodě nebo péct. Samotný název knedlík jsme převzali v 19. století z německého slova knédl. Předtím se jim v českých zemích říkalo šišky. Jednalo se o typickou přílohu k omáčkám a masu. Knedlík u svých strávníků našel okamžitou oblivu a tak se pak knedlíky masově rozšířily. Podle vědců, kteří se věnují historii knedlíků, se tak stalo ale až v polovině 19. století. Skutečný původ dnešních knedlíků dosud nebyl určen. A tak se dále můžeme dohadovat, kde je uvařili poprvé. Každopádně platí, že knedlík je nejrozšířenější přílohou v kuchyních celého světa a také má nejvíce variant. Nejčastěji jejich základem je mouka a houska či brambory. Tak máme základní dva druhy, houskový knedlík a bramborový. Vedle této přílohy ale máme celou kopu plněných knedlíků, které plníme masem či ovocem. S knedlíkem se můžete setkat snad ve všech zemích světa, jen s tím naším knedlíkem mají velice často málo společného. Pokud ale chcete mít jistotu, že chcete mluvit o ryze českém receptu, tak je tu karlovarský knedlík, ale i u něj buďte opatrní. Ono se totiž říká, že jeho vzorem byl tehdy knedlík vídeňský.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Předposlední hudební zastavení na frekvencích Českého rozhlasu Liberec před 16. hodinou Můr našich lások a Miro Čbirka. No a do 16. to ještě přeci jenom jedno hudební zastavení stihneme. Tentokrát s německou taneční formací Bad Boys Blue. No a do té doby pár tipů. Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout. To je hra, která se zvrtla. Vyražte na ní do libereckého divadla FX Chaldy na 4. hodinu odpolední. Létající pivo na Jablonecké přehradě zve na další z nedělních koncertů. Od 6 hodin tam zahraje kapela Nabitý baterky. Navštívit také můžete naše webové a facebookové stránky, nebo nás také jen tak poslouchat. Už je za chvíli, to je 4. hodina a s ní i hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Dnes bude hostem moderátor, herec i dabér Vladimír Čech. A my se uslyšíme opět v 17:00 při písničkách na přání. Hezký den přeje Aleš Masník.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Čekací doby u neakutních pacientů dětské psychiatrie v Liberci se protáhly až na 8 měsíců. Letošní koupací sezónu v Turnovské Maškově zahradě je u konce. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojediněle slabý déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. S delšími čekacími lhůtami musí pracovat oddělení dětské psychiatrie v liberecké nemocnici. Kvůli rekonstrukci pavilonu na Králově háji je teď oddělení v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice. Tam má ale k dispozici poloviční počet lůžek. Akutní případy se lékaři snaží zvládnout do týdne. Na neakutní se dostane po 7 až 8 měsících, říká primářka Šárka Konečná.
4: Počet lůžek nenafoukneme, takže se jako natahuje ten pořadník. Jsme rozmístěni vlastně do dvou budov, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybaveny tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium první polovině příštího roku skončí.
3: Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově ukončilo sezónu. Za městskou sportovní společnost to oznámila Zdenka Štrauchová. Kvůli proměnlivému počasí byl počet otevřených dnů jeden z nejnižších v historii areálu. Navzdory tomu navštívilo koupaliště téměř 36 tisíc lidí, což je zhruba o 6 tisíc více než loni. Koupaliště je otevřené od roku 2016.
5: Nejnavštěvovanějším měsícem byl červen, a to hlavně díky vysokým teplotám v druhé polovině měsíce. Naopak nejslabší byl červenec. Na návštěvnost v srpnu mělo podle vedení střediska vliv i otevření nového biotopu v Dolánkách. Z Turnova, Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Výstava Paměť

0: Národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky paměti národa severní Čechy Michaly Pavlátové pracuje projekt hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků. Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno, k ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích při vyjasnění naměříme 5 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude převládat velká oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý dešť. Večer od západu vyjasňování a teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 270 u obce Doxy na Českolipsku havaroval cyklista. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
3: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
2: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
3: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
2: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
2: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
3: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
2: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
3: A jste si tím opravdu jistý?
2: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
3: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky co? Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnevetter, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí.
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne.
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: Ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
0: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takový, ten plachový.
3: No vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mně včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nemohl. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
8: Jaro, léto, podzim, zima.
0: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45, ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jas. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert.
3: Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles.
1: Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: A jasně, jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
3: tady
1: šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: To je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem byl o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, ergo?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
3: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Zpívá, zpívá, vyšitel zpívá. Co jsi dal? To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaký, já jsem to zarazil.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází pokaždé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já,
6: jo, takhle
5: nevím, já nevím.
6: Ty netušíš.
5: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufám, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamala.

a v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Návštěvníky Naivního divadla v Liberci letos čekají 3 nové loutkové inscenace. Polský vzdušný prostor narušilo hejno ptáků. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojediněle slabý déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 236 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Letošní ročník Speed Festivalu v České Lípě, který byl plánovaný na 11. až 13. září, se neuskuteční a přesune se na příští rok. Oznámili to organizátoři akce na své facebookové stránce. Jako důvod uvedli změny v partnerské podpoře festivalu, kvůli kterým by museli výrazně omezit připravovaný program. Veškeré uhrazené vstupné, registrační poplatky a další vybrané platby budou vráceny v plné výši. O vrácení peněz není nutné žádat, probíhá automaticky v platebním systému. Naivní divadlo v Liberci letos pro své návštěvníky chystá několik novinek. Po obnově je například takzvané studio, kde diváky čeká stupňovité hlediště i modernější osvětlení. Novinkou je také elektronický systém vstupenek. Divadelní soubor letos uvede 3 premiéry, jednou z nich je hra Vzhůru na Schellenberg, jak říká dramaturg Vít Petřina.
3: Třída rozličných zvířat, co by kolektiv ne úplně dobře fungují, a proto se učitel mravenečník rozhodne je stmelit tím, že je vezme na hrad Schellenberg. Pár vokálová bude mít solový projekt pro jednu herečku, princezna a drak. Pak naváže pokračování.

0: hudebního představení Jukebox spojené s kinematografií.
1: Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balony. Podobné předměty hlásí i Litva. Sport. Fotbalisté Liberce ovládli podještěcké derby. V Šance lize zvítězili v Jablonci 2-1. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno. K ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8. V údolích při vyjasnění naměříme 5 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude převládat velká oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý déšť. Večer od západu vyjasňování a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 270 u obce Doxy na Českolipsku havaroval cyklista. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. A také buďte opatrní u obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku. Také tam havaroval cyklista.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je čas nedělního pozdního odpoledne, 4 minuty po 17. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolu rozhodovat o tom, co bude znít éterem. A dnes můžete, alespoň podle kalendáře, slavit s nositeli jména Boleslav. Kromě zápavy českých knížat na přelomu 1. a 2. tisíciletí vás určitě napadne jméno českého herce a komika Boleslava Polívky. Tak pokud nějakého Boleslava znáte, nezapomeňte mu popřát všechno nejlepší. Třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
2: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Teplická kapela Kabáta, první písnička, která tady byla po 17. hodině. Berte to třeba jako malý závdavek dnešních písniček na přání. Pravidla jsou stále stejná, telefonujeme na číslo 22 155 3722. Píšete do e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS ve tvaru zahrajte Liberec, mezera, váš text posíláte na číslo 91104. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny, no a to za chvíli, to hlavní, začneme plnit vaše hudební přání.

0: Původně reklamní píseň se pak stala znělkou celého květinového hnutí San Francisco Scott McKenzie a třeba takový malý hudební závdavek na písničky na přání. Teď už to bude ale jen a jen na vás. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady Jarča Friedlantu a chci všem poděkovat, co mi dneska nechali hrát, Varče a její babičce Marušce jsem do Friedlantu a budu ráda, když mě zavoláte, budu na telefonu vždycky a když nebudu, tak aspoň SMS-kou poslat číslo telefonu, když tak zavolám já. A bude to, Aleši, jako překvapení ta písnička pro všechny, co posloucháme, protože nás je veliká rozhlasová parta a bude to poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním, pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Vybrali jsme písničku od Daniela Landy, Karavana mraků, respektive Karel Kryl a Daniela Landa, co by druhý v pořadí, který tuhle písničku přespíval a zhudebnil. No tak ji posíláme éterem, vy se mějte hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Po

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

Vypadá to jako přeplněný Papinův hrnec, těch přání je obrovité množství, tak budeme vybírat, alespoň nějaké dnes se stihneme. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného, Léto 95. Písnička bude pro Andrejku z Jablonce k dnešním narozeninám. Milá Andrej, přejeme ti všechno nej, hodně štěstí, pevné zdraví, moře, lásky a spoustu pohody. Moc děkuji za zahrání, no a s pozdravem Matěj se Samínkem a Šárka.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Legendární rocková kapela Def Leppard ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou stále písničky na přání a tak připomínám telefon 22 155 37 22. Tak to je ten telefon, který je ten kouzelný a plní vaše hudební přání. Také píšete pilně do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a také posíláte SMS ve tvaru Zahrajte Liberec na číslo 911 04. Zkrátka dnes toho využíváte naplno, tak pojďme si přát, ať ještě nějaká hudební přání dnes stihneme. Na Trutnovsko se vydáváme. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den, zdraví vás Jirka. No ještě, že jste mě ten zavináč připomněl, teď já mám v lednici ještě dobrýho zavináče. No,
0: tak dobrou chuť přejeme.
1: Jo, děkuju. A Aleši, já bych vás dneska hrozně moc rád poprosil, taková vzpomínková, protože Hanička Zagorová by měla dneska krásných 80 let, tak já bych vás tímto rád poprosil jako nejoblíbenější písničku zrovna od ní. Vždycky, když slyším ten text, tak mě úplně mrazí a to je o Rande u Zdinářku a já to nebudu zbytečně dlouho zdržovat. Já bych prostě věnoval písničku nám všem, kteří máme i dodnes, i když Hanička už není mezi náma, ale tvorba jí zůstává s náma, takže všem, co máme Haničku písničku rádi.
0: Je to samozřejmě jen tak jako na úvod nebo taková vsuvka do toho. Je to polská píseň, Maryla Rodoviči proslavila v Polsku. Česká verze s Hanou Zagorovou se ale tedy mimořádně povedla. No tak si ji pojďme zahrát. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju, Aleši, mějte se moc krásně, nashledanou.

0: Představte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 36 minut, s vámi jsou stále písničky na přání, stále neúnavně telefonujete, no a my se budeme snažit vám hudební přání servírovat. Halo, halo, kdo pak tam?
1: No halo, halo Aleši, Buděna z Liberce, já vás moc zdravím a doufám, že teda vydržíme ještě minutku aspoň s tím signálem tady odporným. A písničku posílám pro celou moji rodinku, taky pro Evičku do Turnova, pro Šárku, pana Vlastimila, pana Luďka, všechny zdravím. A písnička je ale pro úplně všechny posluchači Českého rozhlasu Liberec i pro vás do rádíka, krásný zbytek dne všem. A bude příští týden zase už nový týden, tak ať ho každý už je podle svých představ. A děkuji za zahrání a naslyšenou.
0: I Manekinky stárnou, František Nedvěd, to je písnička, kterou jste dnes vybral, tak my to posíláme. No a zase brzy naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

Son of Jamaica, Gumbay Dance Band, jedna z těch klasických nahrávek, která znívá na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Krátké nahlédnutí do naší pošty. Dneské odpoledne všem posluchačům i vám do studia. Prosím o zahrání písničky pro dvě recepční z plaveckého bazénu v České Lípě. Jako poděkování za jejich velice vstřícné a empatické chování. Jsou to ženy na svém místě a mnozí ostatní by jim mohli závidět. Včera i dneska byly na své dlouhé směně. Myslím, že vedení plaveckého bazénu může být na ně patřičně hrdé. Obě mají rády Marka Ztraceného, tak zahrajte nějakou hezkou píseň od něj. S přáním příjemného, příjemně stráveného zbytku dne, Týnka a Miluška z České Lípy. No a my posíláme, alespoň na chvíli, vítr do plachet a Marek Ztracený.

Marek Ztracený a písničky na přání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. No a ten dotaz je stejný. Halo, halo, kdo pak tam? Halo, halo, slyšíme se tak? Telefonát nevydržel až do úplného finále. Vím jenom, co mám zahrát, ale už nevím pro koho, tak snad si to přeberete. Jedna řádně zaprášená nahrávka Karel Bláha a také Kristýnka.

0: Písničky na přání dnes ve finálové rovince, ještě jeden hudební dárek určitě stihneme. No a co vás čeká dnes po 18. hodině, tradičně zálety Aleny Zárybnické, no a vás ostatní teď poslední dnešní hudební přání. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Alena Sedláčková. Alena, zdravím vás, Alešku a všichni posluchače, zase Liberec. Zasíme na Dorochlit a všechny ty, které si dáváme zahrát a přeju Zuzančinýmu, příteli Romčovi a Váčkovi, že jsou nejlepší, hodně zdraví, pevný úspěch v práci, pravda štěstí, lásky a boží požehnání a radost dětí.
0: Tak tomu všemu budeme držet palce a navrch posíláme krásnou písničku Roda Stewarta. Vy se tam mějte hezky, no a těšíme se zase brzy na slyšenou.
1: Taky a děkuju. A šťastnou dovolenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Koupací biotop v Hodkovicích nad Mohelkou by měl být hotový příští léto. V centru Jablonce nad Nisou začne stavba nového dopravního terminálu. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojedinělé slabý déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
2: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Celkem 44 milionů korun bude stát přírodní biotop v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Ve městě nahradí nefunkční venkovní koupaliště s betonovou nádrží, které je už několik let zavřené. Stavební práce na biotopu mají začít během září.
3: Nahradit zchátralé koupaliště biotopem se radnice snažila několik let, výběrové řízení ale musela pro nezájem čtyřikrát zrušit. Teď ale zastupitelé vybrali společnost PK Advisor, která má na stavbu 11 měsíců. Hotový by tak měl být v červenci příštího roku. K čištění vody v nádrži se využijí vodní rostliny a mechanické filtry. Město očekává, že na vstupném a občerstvení by mohlo vybrat 2 až 2,5 milionů korun, přičemž náklady na elektřinu a obsluhu by měly být v podobné výši. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: V Jablonci nad Nisou začne v září stavba nového dopravního terminálu v dolním centru města. Podle původních plánů už měl stát, příprava se ale kvůli změnám projektu protáhla. Terminál s prosklenou odbavovací halou od roku 2028 propojí městskou i meziměstskou autobusovou dopravu, informoval ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar. Terminál bude stát 400 milionů korun. Většinu zaplatí Jablonec nad Nisou, čtvrtinu pokryje evropská dotace. Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Po prvním kole rozhovoru následuje druhé kolo za účasti poradců pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno, k ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude převládat velká

0: Oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý déšť a večer se vyjasní. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku havaroval cyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ze záletů vás dnes zdraví Zdeněk Novák. A proč? Protože tradičně autorka záletů Alena Zárybnická bude hostem ve svém vlastním pořadu. Míříme na Medvědín, vloni jsme vysílali ze svatého Petra, tak změníme místo, budeme se rozhlížet a taky vás nalákáme k poslechu záletů v dalších týdnech. Tak pěkně zdravíme a příjemný poslech.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jak jsem slíbil, dnešní zálety, zdravíme vás ještě jednou, jsou z Krkonoš, speciální vydání, kdy Zdeněk Novák se ptá a Alena Zárybnická tentokrát odpovídá. Aleno, vítej, ahoj.
1: Vítejte vy, u mě doma, jsem ráda.
0: S námi je tady taky naše asistentka, která pomáhá s produkcí hostů, Ivana Fremutová. Svezeme se spolu.
2: Krásný den, už se těším.
0: Ano, jdeme na lanovku. Teď teda stojíme na mostě před lanovkou. Labe protéká, musím ti říct, Aleno, to je pohled oproti tomu Labi, které vidíme v Hradci nebo v Pardubicích. Krásná průsvitná říčka.
1: Nádherná a hlavně po dešti, když se to tak pěkně sešlo, že nám za týden napršelo i 100 mm, tak ta voda má prostě říz.
0: Ivana nám rozdává vstupenky na lanovku, zvonek cinká, my si pípneme. No, budeme si povídat na lanovce, ve vzduchu. Jak to umíme každý rok. Jenom řekni, než nastoupíme, když se řekne svatý Petr a Medvědín, tak první srovnání, které tě napadne, první rozdíl?
1: Mně vůbec nenapadá rozdíl, mě napadá spojení, protože letos poprvé v lyžařské sezóně si užijeme tahle dvě místa propojená v jedno, takže teď bych tam nedělala ani tečku, ani dvojtečku, zkrátka dala bych to jako je Hradubice a Pardec, tak bych teďka udělala Medvě pláně.
0: Medvě pláně. Kolik se nás tam vejde? Sedačka je pro čtyři?
1: Čtyřmístné, takže se úplně v pohodě vejdem, zvlášť když tu máme jednu polovinu, jeden celek a druhý celek. Ivanka je za půl.
0: Nasedneme, pracovníci lanovky nám otírají sedadla, protože pršelo. Stoupneme na žlutou čáru. Alena se zdraví s těmi, které důvěrně zná, protože je ze Špindlu. Tohle už je takové pozdně letní období tady v Krkonoších. My si natáčíme v den, kdy sprchlo a kdy nejsou tropická vedra. Teď je pod mrakem, takže já si připadám, že už je třeba září, říjen.
1: Kéž by, a kdyby byl říjen, už by to chtělo, aby bylo ještě o kousíček chladněji, protože čím rychleji se nám na podzim začne vychlazovat země, tím větší šanci máme na to, kdyby se objevila nějaká ta sněhová vločka, že se na té studenější zemi udrží.
0: Jo, no krásně to pofukuje, je to moc příjemné. Dodávka kyslíku nám jde přímo do úst?
2: Je to v pořádku, myslím si, že zasadím tu čepici konečně.
0: No Iva totiž, když jsme jeli z Polabské nížiny, tak má asi 3 bundy, 2 pláštěnky a 3 boty.
1: A to je všechno v naprostém pořádku a Iva říká, že je zkušená, promiň, skočila jsem ti do řeči, ale řekni si to, jsi zkušená.
2: Já jsem totiž byla asi před týdnem na východu slunce na Sněžce a nepocenila jsem to, pořádně jsem se oblíkla a nelitovala jsem to, že dneska, protože prší, mám také oblečení.
1: Jasně, ale já možná v tomhle ohledu mám skoro i jistou paranoju, protože i když jdu na krátkou vycházku, zrovna jsem na Medvědín třeba na skelpech, a i když jdu dolů do obchodu, do krámu, tak mám prostě bundu navíc. Nechci si předělávat starosti tím, že se budu cítit nekomfortně.
0: Na lanovce na Medvědín s Alenou Zárybnickou ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Zálety Českého rozhlasu, host Alena Zárybnická. Vždycky na začátku školního roku se změní z té, která se ptá, na tu, která odpovídá. Jsme na lanovce na Medvědín, Alena si nasadila žlutou modrou čelenku.
1: To je tyrkysová.
0: Jo, tyrkysová, dobře. Prostě odstín modré. Krásně nám svítíš.
1: Ano, ano, ono je to, ale teď bez legrace dobře být v horách vidět, protože když se něco někde přihodí, a ten dotyčný, kdo by vás třeba měl hledat, podle barvy najde, proč ne? Proto i na batozích jsou píšťalky. Počkej, ukážu ti to úplně.
0: Ty máš píšťalku na batohu,
1: jasně,
0: skutečně?
1: Jasně, mám píšťalku na batohu, protože kdybych se někde ztratila a potřebovala dát o sobě vědět, tak si prostě můžu zapískat, když to neumím na prsty.
0: No jasně, protože ne všude v Krkonoších je mobilní signál v těch hlubších lesích a ne všude může dosáhnout aplikace záchranka.
1: Právě, ale bez té bych tedy nešla snad ani s odpadkovým košem u nás před barákem.
0: Tomu se říká profesionální deformace a to je dobře. Jak jsem říkal, stoupáme na Medvědín a jak jsem zdůraznil, loni jsme takhle stoupali ze svatého Petra nahoru. Tam se mi to moc líbilo, byly tam krásné výhledy, můžu se na ně těšit i z druhé strany?
1: No samozřejmě a možná ještě krásnější je pohled z Medvědína, protože máme šanci vidět i ten nejvyšší kopec Česka.
0: Sněžku.
1: Ano.
0: Já jsem ji nedávno viděl, jeli jsme k Baltu přes Královec Lubavku a když se jede tím úsekem na sever Polska, tak člověk vidí na Krkonoše z druhé strany a tuším, že to byla sněžka, kterou jsem spatřil.
1: Je naprosto dominantní z té polské strany a v podstatě nelze přehlédnout. Navíc z té polské strany mají Krkonoše mnohem větší převýšení než z té naší. My máme takové hrbolaté podhůří z té jižní strany, ale oni začínají z roviny a Krkonoše z Polska působí daleko majestátnějším dojmem než takové, na které se díváme my odsud.
0: Teď jsme vyjeli z lesa, Iva pokivuje.
2: Je to nádherný ty výhledy, ne?
0: No, a teď se nám rozkryl pohled na Labskou přehradu, nepletu se.
1: Ano, na Labskou přehradu a na stavbu nové lanovky na druhé straně a toho zmiňovaného propojení. Už jsou tam mosty na obou stranách. Já, když jsem naposled odjížděla do práce, tak jsem ještě jela po silnici, přes kterou nevedl z naší medvědínské strany mosta. Teď, když jsem se vracela, tak už tam zkrátka pro lyžaře všechno nachystáno.
0: Jak to je ve Špindlu, ty z pozice místního nám to můžeš říct? Skutečně se říká medvědínská strana, svatopetrská strana, tyhle dvě části jako jsou dominantní?
1: Medvědín a Pláně, spíš než svatopetrská. Medvědín a Pláně, je to kratší.
0: No a stoupáme tady na Medvědín, ale na medvědy asi nenarazíme.
1: Já vlastně nevím, jestli máme v Krkonoších nějaké putující se medvídky. O medvědově jsem neslyšela, ale každopádně, pokud byste z vrcholu Medvědína šli směrem na Svinské louže, tak na Šmídově vyhlídce jednoho dřevěného můžete i za uši podrbat.
0: A já myslím, že teď nově medvědy mají na Černé hoře u té stezky Koruna mistrů.
1: Ano, a já jsem nějak v létě dokonce zaregistrovala, že jim tam vyrobili v těch vedrech i kupu technického sněhu a že si medvědi mohli stejně jako návštěvníci právě Černé hory hrát na zimu.
0: Tak blížíme se ke konečné stanici lanovky. Jestli pak je tady taky tak útulná restaurace jako nahoře, když vyjedeš ze svatého Petra?
1: Je to nově zrekonstruovaná, tuším, že 2-3 roky zpátky. Útulná restaurace, zvlášť fronta na hlavní jídlo a zvlášť fronta na dortíky. Takže pokud nechcete kombinovat a chcete si dát jenom jedno, tak ideální místo. A hlavně ta panoramata. I když madam Homolková popisovala panoramata právě na pláních na druhé straně Špindlerova mlýna.
0: Tak vedle nás Medvědín, nápis dřevěný, vysílač mobilního signálu, samozřejmě dětské hřiště, už se tady procházejí první turisté, teplota znatelně klesla a my budeme vystupovat, tak se přihlásíme za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, Český rozhlas, jsme na Medvědíně, nahoře, na kopci. My jsme chtěli sjet hned dolů s Alenou Zárybnickou, ale co kdybychom se trošku rozhlédli?
2: Rozhodně se rozhlédneme, když je alespoň někam vidět. A docela se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo ještě před chvílí.
1: No pojďme tady k tomu dětskému hřišti s mokrým zadkem sem. Děvčata si vzala horské kalhoty, které nepromoknou. Já mám takové plátěné, městské, no prostě chlap. A jdeme se podívat. Víš, co mě Aleno úplně jako první zaujalo z toho všeho výhledu, že tamhle v těch kopcích naproti Medvědínu jsou pod námi mraky. Co to je za meteorologický útvar?
2: Vidím je. Takové mraky vznikají v případě, že naprší. Aha. A trošku se zvýší teplota. Začne se ta vlhkost, ty vodní kapky vypařovat a znovu kondenzovat. A to jsou vlastně mraky, které vznikají z výparu z té vlhkosti, kterou jsme tu měli po tom stávajícím dešti.
1: Od rána jsme hypnotizovali radar, protože včera předpověď byla, že bude pršet. Ono taky pršelo přes noc, ale teď ta oblačnost z jihu postupuje na sever, na severovýchod a vypadá to, že nezmoknem.
2: Já doufám, ale už teď nám svatý Petr, patron povětrnosti, nedoufám, že se k němu každý modlí, ale my meteorologové ano, že nám zkrátka zařídil nádherný výhledy.
1: V nadmořské výšce 1235 metrů nad mořem. Ivana Fremutová, naše kolegyně, nás fotí. Já si tě taky vyfotím tamhle na tom dřevěném lehátku před nápisem Medvědín. Dáme tu fotku na naše internetové stránky.
2: Super, můžeme k ní dát i parádní popisek, jak se v tento moment cítí díky nějaké lehké vyroze můj žaludek, aby divák nebo ten, kdo se bude dívat na náš web, pochopil, že barva mé pleťovky tak trochu hraje s tou tyrkysovou, kterou mám na sobě a s tou zelenou, která je kolem mě.
1: Já tě vezmu hodně z dálky, schovívavě. Tady vidíte odolnost Aleny Zárybnické, že i přes tyhle potíže jsme nezrušili naše natáčení prvních poprázdninových záletů, které posloucháte.
2: A víte, co je obrovský kouzlo? Já jsem dole na parkovišti si říkala, že to snad budeme muset odložit to naše dnešní setkání, že mi tak zkrátka nepříjemno, ale ono je to fakt všelijak. Vyjeďte lanovkou na Medvědín, je to skoro stejně dobrý, jako pít léčivý prameny, nebo možná dokonce ještě o dost lepší.
1: A hlavně zapněte u toho mikrofon, protože ty my rozhlasáci víme, i když člověk přijde v zbídačeném stavu a pak se rozsvítí ta červená, tak ten adrenalin dělá své a najednou úplně zapomene na to, že ho bolí zub, že má problémy doma, nebo že se mu právě rozbilo auto.
2: Krkonoše jsou na všechno lék.
1: No, podívej, a Iva, ta už úplně zmizela, to nezajímáme, ta se tu rozhlíží a už někde běhá po kopcích.
2: Ta má radost z toho, že no vlastně vy oba musíte mít radost, v jaké nadmořské výšce žijete?
1: No, tak Labe, to jsou nějakých 200 metrů nad mořem, pod Kuňkou.
2: Přesně, tak teď jsme o rovných tisíc výš.
1: Ještě mě řekni, ano, takže vyjeli jsme dole z Medvědína na Medvědín a na tom Medvědíně nahoře je zase horní stanice lanovky horní Mísečky Medvědín.
2: Která vede právě z Míseček a je to místo pro takové klidnější lyžování. Pokud chcete mít ne tak strmý kopec, učit třeba děti první oblouky, tak když si jedete tady tu první část, tak pak vlastně u spodní stanice té lanovky z horních Míseček je krásná louka pro učení se prvních obloučků.
1: Jo, výborně. Zdravíme vás z Krkonoš, Zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou jsou na Medvědíně.

0: Medvědín, místo, odkud vysíláme dnešní zálety. Jsme na horní stanici lanovky. Vidíme tady dřevěnou soku holčičky, která má za sebou medvěda, před sebou medvídka.
1: Přibyl nám tu jeden medvěd, vůbec jsem se ho nevšiml. Posílala jsem vás za medvídkem na svinské louže na Šmídovu vyhlídku, ale on je tu jeden medvěd ještě úplně na dosah, tak pokud by se vám nechtělo od lanovky, tak můžete ten soulad, který na mě z té sochy plyne, si naprosto skvěle vychutnat. A navíc, když se postavíte zády k vysílači, podíváte se na medvěda s medvídětem a s holčičkou.
0: Tak přímo nad ním
1: je Sněžka.
0: Je to tak, pěkně v oblacích. Musím to rychle vyfotit během další písničky, protože ta fotka bude stát za to a dám do toho i takhle náhled na tu lanovku, na tu sedačku. Myslím, že to bude pěkná fotka.
1: Nádherná. No, moc krát děkuju, že jsem se dole nepoložila.
0: No.
1: Že jsem si sedla na lanovku a je mi fakt líp.
0: No a myslím, že si dáme černý čaj, co?
1: Určitě, určitě, určitě. A někde nějaký borůvkový koláč, což je tak pro nás typické. Ono to dokáže. Díly.
0: A nebo borůvkový knedlík. Tak Iva se vrací k nám. My jsme tu domluvili černý čaj tady v restauraci a možná borůvkový koláč. A ty si mezi tím telefonovala. Bylo to kvůli záletům?
2: No určitě bylo. Zrovna jsem domluvila Marii Šabaskou a budeme ji točit do záletů právě. Takže dopadlo.
0: A Alena nám řekne, kdo to Marie Šabacká je?
1: Marie Šabacká je glacioložka, která se vlastně tématu ledovců, pobytu právě na pólech a důsledkům globální změny klimatu věnuje na plný pecky. Svého času hodně popularizovala, teď si myslím, že se částečně věnuje i rodině, tak se mi ta kombinace moc bude líbit. A jinak, pokud můžu, tak čelenku smekám, protože klobouk na hlavě nemám. Ivan se za to, jak krásně zvládla pozvat do záletu Štefana Margitu.
2: Musím teda říct, že to vůbec nebylo těžký. Když jsem mu volala a říkala jsem, že do záletu k Alence Zárybnický, tak byl šťastný a říkal, že ano, že moc rád, že Alenku má rád a ještě taky klapnu ten termín, takže perfektní, úplně bez problémů.
0: Takže teď už víte, kdo bude následovat v dalších týdnech v záletech, ještě se k tomu vrátíme, ledovcoložka a ještě zpěvák Štefan Margita, další jména si necháme na za chvíli, jestli dovolíte, a budeme se ještě chvíli rozhlížet. Aleny se zeptám ještě na jednu věc, jak je to teda s tím budoucím propojením téhle medvědínské strany s tou stranou na pláních. Kam člověk bude muset sjet, aby na lyžích přejel na tou druhou stranu? Musí tou sjezdovkou na Mísečky?
1: Musí tou sjezdovkou na Mísečky. Já jsem sama napjatá, protože jedno z našich dalších záletových setkání bude s muži, kteří tohle propojení plánovali, kteří ho stavili, a obecně mě zajímají stavby lanovky, to, jakým způsobem se to všechno musí vytvořit tak, aby to bylo bezpečné pro každého, kdo bude jezdit, aby to bylo v souladu třeba i s přírodou, v souladu s krajinou. A vlastně musí sjet po té sjezdovce tady, které se říká vodovodní. Já vlastně ani nevím, jestli je to její oficiální název, ale je to modrá sjezdovka, která vás dovede na sídliště do Bedřichova. Ne do Jizersko-Horského Bedřichova, ale do okrajové čtvrti na našeho Špindlarovského Bronxu, a tam už na parkovišti P1 budete mít možnost vyjet na tu stranu protější. No je vidět ta stavba, která tam ještě teďka probíhá, a nová lanovka, nový průsek. Vidíš tady po mé levé ruce?
0: Tak to se dostáváme k dalším hostům záletu, kteří tu budou v dalších týdnech v našem vysílání.
1: Václav Janda, Jiří Kolín.
0: Odborníci na lanovky.
1: Na stavbu lanových dráh.
0: Výborně. No tak dáme si opět krátkou pauzu, budeme fotit a pak se vrátíme sem zpátky do záletu.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety Aleny Zárybnické, dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem. Koukáme se z horní stanice lanovky na Medvědín dolů, na kterou část Špindlu?
2: Asi na centrum, teď přímo pod námi je centrum Špindlerova mlýna a vlevo ta sjezdovka, ten průsek, který se jeví tak trochu...
1: To je stoch.
2: Výborně, Zdendo, to je stoch, nejprudší sjezdovka, kterou tady máme.
1: Naproti je Orea Hotel, kde jsem byl ubytovaný a koukal jsem přímo na ten stoch.
2: Výborně, působí to úplně monumentálně a je to mimochodem tréninková sjezdovka, pokud se ve Špindlerově mlýně jedou závody světového poháru, jako to bylo třeba letos v lednu, tak vlastně tréninková pista pro závodnice byl právě tenhle stoch. A tím, že se vyledovala, připravila se tam velmi silná vrstva ledu, oni vlastně nejezdí na sněhu, jezdí na ledě. Tak nám ten stoch vydržel vlastně zasněžený, nebo dalo se tam trénovat ještě daleko déle než na jiných místech.
1: Já se teď ještě vracím nahoru z lanovky na Pláně, ano. Jak jsme tam natáčeli loni, tyhle poprázdninové zálety,
2: srdce.
1: Tak tam byla taková zvláštnost, co si do dneška pamatuju, ty jsi říkal, že tam je telefonka, telefonní cesta, taková zvláštnost, tak má nějakou zvláštnost i tady Medvědí, nějakou takovou cestu, ty jsi říkala vodovodka, vodovodní.
2: Vodovodní říká se té spodní části modré sjezdovky vodovodní, pak tu máme tak jako kam bychom se mohli podívat a popojit na ty svinské louže, tam je pořád jakože zbytky bažiny, nevím, jak to dopadlo letos přes léto při tom extrémně suchém počasí, ale jsou tam takové ty mostky, které třeba důvěrně známe mezi Luční boudou a Sněžkou, tak ty máme i tady, než dojdeme k té Šmídově vyhlídce a než pak odbočíme na Zlaté návrší, protože my, když bychom teď vyšli až úplně na vršek, tak bychom viděli do Labského dolu, teď se díváme do Dlouhého dolu podél stohu, kde bychom vyšli na druhou stranu, budeme se dívat směrem k Labské boudě na polskou stranu Krkonoš do Labského dolu.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se díváme přes toho medvěda zmiňovaného na Sněžku, tak v tom za tím prostředním kopcem za lesněným kopcem je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce. Mimochodem, co je ještě zajímavé, když se díváme do tohoto prostoru, tak ten nejzalesněnější úsek mezi stohem a vlastně levou stranou kopce, ten dlouhý důl, v tom sedle za ním je vírovka a ty svahy, které teď mají, protože se díváme na kámen a odhalenou trávu, takovou tu zelenou a zrzavou barvu, tak to jsou lavinové svahy, které vlastně vedou do toho modrého dolu. Já když jsem dávala dohromady knížku o lavinových nehodách, které se odehrály v Krkonoších, tak tohle je jeden z těch lavinových svahů, kde k mnoha nehodám, lavinovým nehodám došlo. Tak já se vždycky dívám s obrovskou pokorou do takových míst a mám vlastně obrovský respekt a pokoru k tomu, co se i v takhle malých kopcích, jako jsou Krkonoše, může stát.
1: Hledá skupinka turistů s jezevčíkem, který tu lítá a je spokojený. Kdybychom chtěli teď sejít dolů a nejet lanovkou, tak půl hodinka?
2: Vůbec jsem to snad ani pěší. No, když jsem chodívávala běhat, tak jsem zbíhala tady tudy dolů.
1: Ale ne po sjezdovce asi.
2: Právě, že jsem si jako snažila, Ivanka by mě když tak opravila, ale natrénovat si tady něco takhle nad kolenama, aby mě to pak pomáhalo nějaký kus svalu. Ale já si myslím, že plynulou chůzí půl hodinka, no, na lyžích jste tam za dvě minutky, za tři.

0: Zdraví vás zálety, vysílání z Krkonoš z Medvědína. Zaujal nás tady ten jezevčík, o kterém před chvílí byla řeč.
1: Já jsem pejskař, no, takže já si ho asi půjdu pohladit.
0: No je krásný, to je asi ten, jak se říká, ne, trpasličí.
1: Trpasličí. Já myslím, že trpasličí, nebo je to štěně, nevím.
0: Krásný.
2: Hladkosrstej, skladný.
0: Žvíkající často plyšovou hračku.
1: No jo, to musí být.
2: Ivanka vlastně psů, já jsem teď ztratila ze zřetele dva.
1: Ne, mám už jenom jednoho, čtyřletýho, border collie, takže docela rachot.
0: Já nula.
2: Jasně, tak je jasný, že Ivanka je často na nohou, no, protože borderka je bez pochyby plemeno, které vyžaduje pohyb, na to, že je to pastavec, tak se hodně pohybu.
1: No, dvakrát denně chodíme na procházky.
0: Říká členka našeho záletového týmu Ivana Fremutová, která se stará o záletové hosty předtím, než je třeba Alena ve studiu nebo i v terénu natáčí. Za chvíli se k těm hostům dostaneme, ale já mám pořád nutkání jako jít jinam, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
0: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
0: Je to pár metrů, nebudeme líní. Nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše před 20-30 lety, jak vypadají teď.
0: Jsme nahoře, přehoupli jsme se, abychom viděli na druhou stranu tohoto kopce, který se jmenuje Medvědín.
2: A další medvěd, o kterého stojíme. Kdybychom po poště mírně doleva, budeme se dívat na Mísečky a když zajdeme za medvědem kousíček dál, uvidíme do Labského dolu. Tak pojďme.
0: Tak jdeme kolem dalšího dřevěného medvěda. Pindlerova mise, medvědí cesta, takže i něco pro děti, zákaz vjezdu cyklistů, klidové území Národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je to také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš míň?
0: Borůvky nevidím a stejně bychom pro ně nemohli.
2: Ano, protože se nesmíme pohybovat mimo značené cesty.
0: Jsou tu takové ty tyče, které ukazují cestu, když je sníh a cesta není vidět.
2: A to je bezvadný vynález. Myslím si, že jestli nikdo nedostal Nobelovu cenu za tyčové značení, takže by ji někdo dostat měl. Když si představíte, že jsou situace, že je mlha hustá tak, jak říkal Rákosníček, že by se dala krájet, anebo možná ještě hustější, tak bez těch tyčí na pláních se jen těžko orientujete. A mimochodem se říká, že kdo v Krkonoších nebloudil, buď lže, anebo v Krkonoších nikdy nebyl.
0: Zatím se nám tedy pohled na Labské údolí, na Labský důl nerozkryl, ale vidím tam nějakou špičatou sympatickou horu vzadu.
2: Zlaté návrší. Po zlatě jdeme. Dívali jsme se směrem ke Sněžce na Stříbrné návrší a teď míříme ke Zlatému.
0: Tak, mluvila jsi o tom, že nám tady je lehčeji nahoře a ono nám je tady i příjemněji, co se týká teplot. Člověk rád utíká do hor, když hlásíte v televizi 40, že budou 40-stupňová vedra, i když ono je tepleji i na těch horách než běžně.
2: Ona je to jednoduchá matematika, když vlastně vystoupíte o 100 metrů nadmořské výšky směrem nahoru, tak vám teplota klesne o 60 nebo dokonce o celý stupeň Celsia. A to je znát, spočtěte si to, když tedy tvých Ivančiných 200 metrů nad mořem tady 12, tak jak, že jsme tady rovnou tedy o 10 stupňů Celsia s nižšími teplotami.
0: Takže když jsou 40 v nížině, tak tady je 30.
2: Tak.
0: Zálety Český rozhlas, Medvědín, výhled na Zlaté návrší. No pojďme od počasí a kochání se Krkonošemi ke kochání se hosty záletů. Už jsme zmínili, že před námi je třeba setkání se Štefanem Margitou, pak s pány, kteří se zaměřují na stavbu lanovek, pak s odbornicí na ledovce, ale my víme i o dalších hostech. Hned třeba příští týden napoví Ivana Fremutová, moderátorka.
1: Eva Machůrková.
0: Ano, moderátorka, takový AZ kvíz pro naši kolegyni Ivanu Fremutovou, pamatuje si?
2: Obstále.
0: Výborně. No a pak se taky zastavíme u jednoho krkonošského architekta.
2: U Davida Kozáka, a to mě zaujalo velmi. Muž, který vystudoval bakaláře a potom inženýrský obor na Českém vysokém učení technickém, pochází z Broumovska, je inženýr architekt tedy a do Krkonoš, do Trutnova se přistěhoval, protože chtěl být blíž horám a že ho právě tenhle styl architektury zajímá, aby měl blíž na liže, aby měl blíž na traily, aby jeho děti mohly vyrůstat tady v tom našem krásném kraji.
0: Tak třeba tohle je před námi. Iva, vzpomene si ještě na někoho z těch hostů?
1: Alenka to řekla špatně, Lukáš Kozák.
2: Já jsem řekla David zase, že...
0: Lukáš
2: Kozák.
0: Ale jsme jenom lidi samozřejmě, i to patří k záletům, tak se s ní jména nám někdy dělají problém zapamatovat si těch jmen kolem nás opravdu hodně. A pak tady máme jednu mladou slečnu, která to umí na lyžích.
2: Jo, takhle. Zdenda dává krásné kvízy, ano. Záletový kvíz. Ty máš na mysli Lucii Charvátovou.
0: Ano, biatlonistku.
2: Biatlonistku Lucii Charvátovou. No, to je moje srdeční záležitost. Její tatínek se velmi pečlivě stará o běžecké okruhy, které jsou ve Vrchlabí, u kruhového objezdu, o vejsplachy se jim říká. A ty mají relativně malé převýšení, je to takové běhání po rovinkách. Ale přeci jenom jeden vršek tam je. A ten i v mapách najdete pojmenovaný jako Charvátův kopec. Takže my budeme z Lucí točit pod Charvátovým kopcem.
0: Tak to byla taková nabídka toho, co v záletech uslyšíte v dalších týdnech. My se pomalu, ale jistě loučíme z Medvědína, vracíme se ke stanici Lanovky, uvidíme, jestli si dáme ten čaj nebo sjedeme, podle toho, jestli to zrovna pojede. Proti nám dva pejsci, paničky mají přivázané kolem pasu vzorně, tak pozdravíme, dobrý den. Tak, a no, já myslím, že rozloučíme se, loučí se Zdeněk Novák.
2: Alena Zárybnická.
0: A z Medvědína zdraví i...
1: Ivana Fremutová.
2: Moji milí, bez vás by to nešlo. Děkuji vám, že jste tu se mnou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Jablonecké dopravní hřiště čekají úpravy. Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Zítra bude převážně oblačno, na horách ojediněle slabý déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Jablonec nad Nisou vybral firmu, která opraví dětské dopravní hřiště. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Oprava areálu v ulici Podskalí bude stát zhruba 10 milionů korun a začne už v září. Nové budou například povrchy nebo osvětlení. Práce mají být hotové v roce 2028.
4: Firma opraví taky světelnou signalizaci. Nově na hřišti vzniknou dvě křižovatky pro cyklisty. Díky nim si děti mají osvojit základy bezpečného fungování v silničním provozu. Kromě toho bude na hřišti taky nová zeleň a mobiliář. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
5: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
3: Město Liberec po třetí prodloužilo termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži se tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající části zhruba o měsíc později. Kvůli víceprácím také vzrostla cena, a to z necelých 80 na 87,5 milionu korun. Jak pro ČTK uvedl náměstek primátora Jiří Jandourek z SLK, komplikace nyní působí hlavně bývalý náhon pod cestou, který je staticky nestabilní, takže původně zvolená stavební metoda nefungovala a stavaři museli zvolit jinou. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, během noci až oblačno, k ránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích při vyjasnění naměříme 5 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude převládat velká oblačnost a zejména na horách se ojediněle může objevit slabý déšť a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 18 až 21 na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je uzavřena část Jablonecké ulice, a to od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Klášterní. Probíhají tam stavební práce. Objížďka vede přes Šaldovo náměstí a ulicí Rumjancevovu.
2: Zelená vlna, známe

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhleté chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajn léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších v holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Roš Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tima. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zváčnu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhá
1: staletí
3: židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johanna Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Káznice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a po

Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je to hitparáda Česká dvanáctka.
5: Česká dvanáctka.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda, i po letních prázdninách

Roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Děkuji za pozvání, zdravím tě Martine.
1: Tak kdo je Marian Zima?
2: Marian Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni, tajemství. Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tohle tamhle a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Vitar.

слабі, час рани залабі, наче втачиться спять.

0: Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zazpomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.
1: Už

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct...

0: pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. Deváté místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9, osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8, sedmé místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7, místo šesté, čtyři tenoři, Massachusetts, hit mezera 6, páté místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5, čtyřka Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4, třetí místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3, druhé místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Desátým vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12 se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na třetím místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg na Benešovsku a potomek významného rodu Šternberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Šternberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který

0: se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jistý míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokonce...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám, přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře vy na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dvacet dva hodin.

0: a postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
1: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
0: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
0: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
0: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
4: Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
4: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici 3. třídy srazila 2 osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
4: Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene, Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
6: No kruči, pysek, co to povídáš? Co to meleš?
5: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
6: Jak si mě můžeš stát? Jestli jsem se bavil. Ta přijdu domů, tady tma.
5: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
6: Lítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
5: Jsem tady, tak jaký rozruch?
6: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
5: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
6: Ty víš, pendrek!
5: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude

0: Jaroslav Moučka.
1: No to nejsem nikomu pro legraci.
0: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
2: Já se snad zblázním.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrhne, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
13: No ano, ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne? No,
12: maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co, když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na stráni se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za zvíko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přihotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdál, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas...
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Hergo. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před myslokou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojelené.
5: Kde Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z ní přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Zabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj zabinec.
5: No když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň vy rozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
7: no
8: dál
7: tak,
8: nemůžu.
7: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíš Maria, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne. Sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ano, pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestýděli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to koledoval.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Ne, tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Plábery, byšli z krku, byšli, nebo ohnivý povál pometle, to fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
8: to. Ty, co
9: si to brumláš. Hej, psa, myslí bych mě na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to bohnivý pomrtlo.
2: To se...
9: Tak mám čím podpálit v kamně.
2: To se musí něco říct.
9: Tak to řeknu.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do tréto, tététo. Kručí písek.
9: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovalý skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Lohalenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy, nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
11: Dost dobré pro co?
9: Dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
9: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
12: A co byste vlastně chtěla, děvče?
9: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ať takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalenej chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
9: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
12: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
11: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
11: vochočil by si srnku.
13: No,
11: a
13: ne,
11: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
12: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
12: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
12: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
12: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
12: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
12: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché,

0: povinnosti. Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně.

0: zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
1: Aha, tak to je asi pochopitelné, když je potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
0: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý, no.
1: Uh-huh. A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
0: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se jí nedivím, jako. Uh-huh.
1: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
0: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, to pro všechny tři je to těžké.
1: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
0: Takže je taková, jak bys to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
1: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
0: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takový jako celkem příjemný, no.
1: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
0: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
1: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
0: No tak, trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
1: Mm. Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
0: Možná
1: co mají společné?
0: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
1: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste se musel dlouho zvykat?
0: No, ona má
1: takovou...
0: Skloubit
1: ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narození,
0: třeba,
1: na oslavy, na svátky.
0: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
1: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
0: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je dnes věnována vztahům mezi snachami, zeťáky a její tchýňkami. Možná jste v ní našli druhou maminku, možná kamarádku, a nebo jste se museli naučit respektovat jeden druhého. Paní Anička ze Sološnice teď volá Český rozhlas. Vítejte a povídejte.
1: Ďakujem, dobrý večer, ešte prajem všetkým poslucháčom. No, tak čo sa týka manželovej mamičky, to bol pre mňa poklad a zlatý. Fantasticky sme si dobre rozumeli, naučila ma variť, piesť a tak ďalej, lebo však samozrejme, že som nevedela všetko. A dodneska z toho ja profitujem, lebo skutočne ona bola skaličanka. Naučila ma robiť trelníky, ktoré som robievala donedávna. A môžem povedať, že nič absolútne nemôžem. Ja som ju mala radšej jak vlastnú mamu. Mamu som mala fantastickú, ale toto manželovú mamu sme si veľmi dobre rozumeli. Fantasticky.
0: Takže byla trpělivá učitelka, nebo vám úplatny koukala na ruce?
1: Tak všetkému, totiž oni boli traja chlapci. Manžel bol ako najstarší, no bola som prvá ako nevesta a ona túžila strašne mať dceru, no a my sme si padli od prvého momentu, keď mi manžel povedal, že ma ide predstaviť rodičom, mne sa triasli nohy. Ja som nevedela krok spraviť, lebo mi ju opísali chlapci, že je generál v rodine. No, ale ona bola síce prísna, ale fantasticky. My sme si veľmi dobre rozumeli.
0: Aničko, a jak daleko od vás bydlela?
1: No, ja som bývala v Bratislave a bývali odo mňa, čo ja viem, oni bývali v Petržalke, to bola tiež Bratislava, samozrejme, je to Bratislava. Autobusom takú pol hodinu. A my sme bývali aj u nich, asi pol roka sme bývali u nich a potom my sme sa presťahovali do centra mesta, tam sme bývali 3 roky, to bolo kúsok, tak boli skoro dennodenne sme boli spolu. A keď sme dostali byt, tak aj tak. No môžem povedať, že veľmi dobre. Na dovolenky sme chodili spolu. Nemôžem povedať.
0: Svěřovala jste se jí i s věcmi, které byste třeba ostatním neřekla?
1: Ano,
0: uměla vám poradit, aniž by se vám pletla do života, což někdy lidem vadí?
1: Nikdy v životě se nám nepletla, aj keď jsem třeba zmala někdy aj výhrady s manželom, že jako něco mi nesedělo. A môžem povedať, ona dievča, buď trpezlivá, všetko sa dá na miesto. Ale však to neboli ani hádky, nič, len proste som nechcela to, čo ja som si myslela, že to nemá byť.
0: No, tak to je dobře, že jste si uměli říct i rozdílný názor bez nějakých zásadních emocí.
1: Skutečně, já jsem se jej, no, jak priateľko jsem měla, to se nedá opísat, škoda, že už není mezi námi, ale byla to fantastická žena. Tak môžem povedať, že naučila ma, do dneska ja robím také koláče, moravské, všetko, kysnuté cesta, čo ma naučila. Moja mamina ináč rozpiekla, tiež vedela výborne, no lenže zase my sme boli 4 dievčatá a jeden chlapec. A ona nemala rada, keď sme sa jej plietli v kuchyni. No takže neplietli sme sa a ja som si sadla s mojou, teda manželovou mamou veľmi dobre.
0: A jaká byla babička?
1: Jaká bola babička? No my sme nemali 7 rokov detí a keď sa mi narodil syn prvý, no tak nemusela mi chodiť ho opatrovať, ale keď sme potrebovali, tak mi ho opatrovala, lebo hovorím, ja som robila v jaslách a bola som tedy, však bola len 6 mesiacov materská, takže ja som bola doma a v jaslách to som mala pol hodiny, ani čo, 5 minút do práce, tak mala som ho tam u seba. Keď bol stále chorý, tak mi ho opatrovala. Nemôžem povedať pol slova, nech odpočíva tam pokoje, ale aj ju tu mám pochovanú. Tu je pochovaná aj s otcom, s manželom. Aj manžel je tam pochovaný, sú urne všetci traja spolu.
0: Takže... Aničko. To je krásné. Z toho, jak o ní mluvíte, tak je znát, že pro vás nebyla jenom maminkou vašeho muže, ale opravdu blízkým člověkem, který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i
1: veru,
0: ve stopách
1: Jarka,
0: syna.
1: Veru, paní idem k hrobu, tak ja nemôžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, bola fantastická. Jej sa tu tiež v Sološnici tak páčilo, lebo ja som sem nechcela ísť. My sme nechali dcere byť a tu sme si kúpili chalupu a nakoniec som ostala ja tu sama. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď viete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No. Ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
0: Ano, Aničko, tak volejte častěji. Říkala jste, že teď jste se neozvala
1: no,
0: dlouho, tak zkoušíte.
1: Velmi těžko a potom dnes, když jsou také témy, které já nemůžem o nich rozprávat, tak je to zlé. No.
0: Tak máme radost, že teď se to podařilo. Přivítám vás rada i příště, mějte se hezky.
1: Pozdravujem všetkých, majte se pěkně, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala, jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk, nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím. No, to bylo
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tam nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to.
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: Ne, ani ne, tam v té době tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodily podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se
0: Helenko, byla... a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatu 10 let, Jo, a svážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice tak, je prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký také rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiče toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Jaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, maminka, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli její manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, že toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak ona měla těžký život a ještě když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici jsou a já nevím, čím to bylo. No já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělala, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty vtipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. A je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Radušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička, nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě, narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky, jak se nechala vozem v ostřínic, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem neslyšel nikdy se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na stolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila, oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem ji neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv. Já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla. No, takže...
0: No, tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naše posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych se s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobní, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta vlastně taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista. Jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda. Tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec rána, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, zase já někdy chápu, teda, že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no ne, no tak
0: je to všechno tak trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase, dobře? Budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Jeseníku, to už víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam by se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ním říkali, že to věděl, že je to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, to se jmenuje Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní tchýně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, to, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, syn šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijala jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkala, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak se přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona moc měla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá. To bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívou, protože si bytě topila jako klubovka.
0: No, ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manžel si jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, cukrový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo. Prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, ona milovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet. Protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčné a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
1: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím to v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel, jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel, jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. No. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to přikývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu mnohý tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. Teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Činích.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchýně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby, tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no,
0: nějaký
1: fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. No. Tak dobře, tak vám děkuji.
0: Panítko,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Želman a spol. Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí? Jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že? On byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo? Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky dobře, tomu jste jenom, si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni. Nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano. Chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže, jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svítkyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Milé ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec dnešní noční linka, se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo. Na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už to není?
2: Ne, ona to je těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tužku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsiš prchaných Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se, přijďte zítra v 9:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes, budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.

0: Hrali ako Leon Cavallo.
1: Ako čo?
0: Leon Cavallo.
1: Laskujte to.
0: Čo bych to laskoval, to už není moje meno.
1: No tak proč řeknete svoje meno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hlejte se, přijďte zítra v 7:30.
0: Ukažte, já vám to napíšu sám.
1: Vy byste to dokázal?
0: Yes.
1: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
0: A kam?
1: Tadyhle na stůl.
0: To není úřední?
1: Ale já to potom nechám ohoblovat.
0: Plus vy si hák. No a je to.
1: Už je to hotový?
0: Ano.
1: To je vaše jméno tohle?
0: Ano.
1: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
0: Ne, to je moje.
1: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
0: Zdědil jsem je po otci.
1: A to je rána, co?
0: Ne, to je jméno.
1: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
0: Buďte tak laskav, spěchá.
1: Moment, nepřenesu.
0: Proč ne?
1: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
0: No prosím.
1: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
0: Ne, ve Jmelkovi.
1: Jo, ve Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
0: Technický.
1: Nevíte tam číslo?
0: Nevím.
1: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló, tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátny. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
0: Co tam dělá náměste?
1: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
0: Aha.
1: Haló? Je to technický? Jo. A tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího, nějaký, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
0: Luství si hák.
1: Ha? To je křesní tohleto.
0: Luství si hák.
1: Jak to bylo?
0: Luství si hák.
1: Luství si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
0: No, hláskovat.
1: Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
0: A nechte to, mě už pálí žás.
1: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
0: Já se budu hláskovat sám.
1: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
0: To nejde?
1: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v 17:30.
0: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
1: Ježiš, já vám dám sám 50.
0: Láskujte!
1: 50, P jako pišišvoj.
0: Láskujte moje jméno.
1: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
0: Ještě je tam.
1: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný stěhák?
0: No, teď to bylo správně.
1: No, teď to bylo správně.
0: No.
1: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
0: Tak mou náru.
1: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
0: No, dobrá.
1: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
0: Hlustvi si hák.
1: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrouti tam bez dísku.
0: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
1: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
0: Proč?
1: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
0: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Otou Ornestem v čele. Ornestínům se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshál na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Nemám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, začím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zas jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: Kdyby jsi to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už
3: dává dobrou noc. Odejte a my hned po něm slyšíte. Radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Něco upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá.
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte vytržnost.
2: Znatý muži, vytržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč to vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. On jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: je? Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtěte.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostrom.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři při připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
5: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
5: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona jako Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
4: Stalo se to zde?
7: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně. Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
9: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
9: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
6: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimer, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
9: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
6: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.